0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov. Na 889 FM.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte.

0: krásné srpnové ráno, Moravo.
1: Ano, už páteční, je tady závěr pracovního týdne, toto byl Avicii a Wake Me Up, tak vstávání, další hity pro dobrou náladu na celou jižní a jihovýchodní Moravu. 6 minut před půl šestou. Dáme třeba kapelu Fun Factory a I Wanna Be With You, zaspomínáme na konec let 90. s továrnou na zábavu. Z těch novějších třeba Temper City. A po půl šesté v radní jízdě i Evča Farna a kapela Mirai. Ale tradičně začneme aktuální předpovědi počasí pro jihomoravský a zlínský kraj. I když popravdě řečeno, máme pro vás stále tu klimatizaci. A vězte, hodit se bude nejenom v létě.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
4: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
4: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
4: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
4: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Rádio Jih. Počasí.
1: V pátek nás čeká spíše zataženější obloha. Ráno se místy podle meteorologů mohou přidat přehánky nebo bouřky. Během dne už budou méně časté, k večeru se ale od jeho západu mohou znovu vracet. A teploty? Teploty nám vyšplhají na letních 25 až 28 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně na 27 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. No a 4 minutky před půl šestou přidáme pohled na ranní teploty. Dobré ráno do Hluku, kde měříte 18 stupňů Celsia, o stupínek více máme v Kyjově, 19 také ve Vzenci a nebo Moravské Nové Vsi.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: A pozor na odstavená nákladní vozidla na D52, konkrétně na 21. kilometru ve směru na Brno. Na místě také policie a hasiči, tak opatrně si hem šťastnou páteční cestu.
3: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
1: I dneska budeme nabízet hity pro dobrou náladu, ale i dneska častě z rána zamíříme do kalendáře. Podíváme se třeba na kalkulačku. Ne na takovou, kterou známe dnes, ale na takovou tu jednu z prvních, která dokonce už uměla i tisknout, už tenkrát. No a samozřejmě, když tady máme 21. srpna, musíme vzpomenout i na rok 1968. Podrobnosti už za chvíli.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: 5.37, krásné páteční ráno, Moravo, dnes s datem 21. srpna. I dnešní den má co nabídnout, co se historie týče. Dneska máme, a začneme u kalkulačky, prostě tento chytrý plášek v kdejaké domácnosti, a hlavně dneska máme kalkulačku vlastně v každém mobilu. Ale její předchůdci byly pořádně velké mechanické stroje, jak už to tak hold bývá. 21. srpna roku 1888 ale získal William Severt Burst patent na počítací stroj, který uměl číst automaticky, čísla automaticky se číst a výsledek dokonce vytisknout. Ano, už v roce 1888 stroj už tehdy skutečně dokázal čísla nejenom sčítat, ale také je tisknout na papírovou pásku. Tento muž pracoval jako bankovní úředník a tak moc dobře viděl, jak unavné je celý den sčítat čísla. Přenechal tedy tuto práci stroji, který měl klávesy a uvnitř spoustu ozubených mechanismů. Takové první kalkulačce pak už věnoval spoustu času, protože ona mu na oplátku spoustu času zase ušetřila. Byl to jeden z kroků na cestě od ručního počítání k dnešním počítačům. Tak až dneska budete něco do kalkulačky nacvakávat, vzpomeňte si na 21. srpna roku 1888 na Williama Sevarda Burroughs a díky němu tady prostě tento počítací stroj máme. No a teď jedno neúplně hezké vzpomínání, přesně před 58 lety v noci z 20. na 21. srpna roku 1968 překročila hranice Československa vojska pěti států Varšavské smlouvy. Invaze ukončila reformní pražské jaro a začala okupace země. Lidé se o dění dozvídali hlavně z rozhlasu. První zpráva o vstupu vojsk zazněla v 1:55 ráno. Vysílání se okupantům podařilo umlčet jen částečně, pokračovalo z náhradních pracovišť a ozývalo se i z Brna a Ostravy. Pro tehdejší lidi tak rádio nebylo jenom zdrojem zpráv, ale jedním z mála způsobů, jak vidět, co se kolem nich skutečně děje. Mimochodem, 6300 tanků, tolik jich k nám přijelo za jedinou noc. Pro srovnání, v největší tankové bitvě dějin u Kursku měli Sověti 5128 tanků proti necelým 3000 německým. V noci z 20. na 21. srpna k nám nepřijela žádná v uvozovkách bratrská pomoc. Přijela přehnaně velká armáda a byla připravena rozjezdit tu naši na pásech. No a v pátek 21. srpna v kalendáři vepsána dneska dvě jména. Dneska svátek slaví Johana a Noemi. A když se podíváme na Johanu, co se týče hojnosti tohoto jména na jižní a jihovýchodní Moravě, tak gratulace míří na Veselsko, kde máme 14 žen s tímto jménem. Bučovicko, Mikulovsko, tady bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Na Zlínsku jich máme 54. Taky tam už za chviličku povrčí hudební dárek. V 5:40 Calvin Harris a Dua Lipa.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: I dneska po ránu podle aktuální předpovědi počasí můžeme místy počítat s dešťovými kapkami. I dneska naše zahrádka dostane napít. 6:03. Eva Várna, Miraj, vzpomeneš si? My si vzpomeneme na pecku od zpěvačky Pink už za chviličku, na pecku z roku 2008. Pevně věřím, že si na ní vzpomenete i vy, protože fakt má sílu, kterou dneska v závěru pracovního týdne rozhodně potřebujeme, protože mnozí už mají ty baterie vybité a těší se na víkend, který je doslova do písmena za dveřmi. Ne za dveřmi, ale už ve studiu Ranní zdy rádia i její Skřeťák. Tak dobré ráno.
1: No krásné ránečko. Přátelé, ano, jak říkáš, víkend je za dveřmi. Chtěl bych upozornit, že v sobotu bude sraz mužů žijících pod pantoflem. Mimochodem, chtěl jsem se jim tam jít vysmát, ale manželka mě nepustí.
2: Radio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: páteční ráno vám přejeme z horonínského studia ranní jízdy rádia jich na celou Jiží a jihovýchodní Moravu, kam už za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu, mezi nimi i pecka od Eminema. Šťastně z rána na playlistu kapela Krištof. A stejně tak Dermot Kennedy. Před námi pátek 21. srpna, před námi jsou taky první dnešní čerstvé jihomoravské zprávy a trošičku se vrátíme čase, protože bouřky na Jižní Moravě hlavně včera zaměstnávali hasiče na Hodonínsku a Břeclavsku. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí dnes slibující, no maximálně dneska letní teploty, ale objevit by se opět a znovu mohly dešťové kapky i bouřky. Budeme konkrétnější už, co nevidět.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
0: Hezké letní ráno, Moravo, je 6.
4: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
5: Bouřky na Jižní Moravě zaměstnaly hlavně hasiče na Hodonínsku a Břeclavsku a Brno chce posílit dohled nad chováním cestujících v městské hromadné dopravě. Bouřky na Jižní Moravě zaměstnaly hlavně hasiče na Hodonínsku a Břeclavsku. Celkem měli kvůli počasí kolem 70 výjezdů, nejvíc právě na Hodonínsku. Odstraňovali především popadané stromy a větve nebo čerpali vodu, jako například v Mutinicích či Dubňanech. V Zaječí vítr strhl plechovou střechu, v Podivíně jiná střecha zablokovala silnici a poškodila část elektrického vedení. Bez proudu se po bouřkách ocitlo přibližně 4500 odběrných míst. Energetici předpokládají, že pokud nenastanou další komplikace, většinu poruch odstraní během dnešního brzkého dopoledne. Brněnský dopravní podnik chce posílit tým preventistů, kteří v městské hromadné dopravě upozorňují na nevhodné chování. 10 lidí řeší například hlasité telefonování, batohy na zádech, zápach nebo jídlo a pití ve vozech. Podle prvních výsledků ankety se s nimi setkala asi třetina respondentů a ohlasy jsou zatím pozitivní. Dopravní podnik proto plánuje nahradit brigádníky zaměstnanci na plný úvazek a jejich počet případně zvýšit. Anketu mohou lidé vyplňovat do konce srpna na webových stránkách brněnského dopravního podniku.
4: Rádio Jih, počasí.
0: Tak to alespoň podle předpovědi počasí vypadá, že se i dneska budou deštníky hodit. Dnes nás totiž čeká spíš zataženější obloha. Ráno se místy přidají přehánky nebo bouřky. Během dne už budou méně časté, ovšem k večeru se od jihozápadu mohou znovu vracet. Teploty vyšplhají dnes maximálně na letních 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji naměříte maximálně 27. No a po ránu 2 minutky po 6. hodině Břeclav, Mutěnice, Velké Bílovice i Moutnice 19 stupňů Celsia.
6: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
4: Rádio Jih, doprava.
0: A dobré páteční ráno i na cesty, opatrně stále na D52 na 21. kilometru směrem na Brno, stojí tam dvě odstavená nákladní auta. Šťastnou páteční cestu.
4: Ranní jízda.
2: Ranní jízda.
4: Na Rádio Jih.
0: Fotbal, klavír nebo že by výtvarka? Nabídka dětských kroužků už vypadá trochu jinak než před pár lety. Do popředí se totiž tlačí obor, který ještě nedávno řešili hlavně dospělí. A dnes se s ním seznamují i už i osmileté děti. Podrobnosti za chviličku v páteční ranní jízdě. Teď Eminem. Dobré ráno, Moravo. Ať se vám daří.

0: 10 minut po 6. hodině v páteční ranní zdě DJ David Guetta, jsem Martin, za chviličku Krištof a Rubiko. Malý rybář, včelař nebo modelář, ale kde pak? Mezi dětskými kroužky začíná být hitem umělá inteligence. Doba se zkrátka mění. Vedle fotbalu, hudebky nebo výtvarky dnes děti mohou chodit třeba na kroužky s názvem Svět AI, AI a digitální svět nebo film, YouTube, AI a média. A některé jsou určeny už dětem dokonce od 8 let. Děti se tam učí, jak umělou inteligenci používat, tvořit s její pomocí obrázky nebo další obsah, ale také jak poznat její nástrahy a bezpečně se pohybovat na sociálních sítích. Třeba v brněnských Lužánkách potvrzují, že právě o kroužky spojené s moderními technologiemi je velký zájem. Psychologové proto vše doporučují, nejsou proti ním, i když rodiče by podle nich měli přeci jenom hlídat, aby dítě kvůli technologiím nezačalo omezovat třeba sport, jiné koníčky nebo čas s kamarády. A zajímavé je, že vedle AI se zároveň vracejí i úplné tradiční věci. Let's kde jsou znovu populární třeba háčkování a keramika. Ve Zlíně zase nabídnou kroužek, ve kterém děti vyrábí nové věci z použitých materiálů. Takže až se vás dítě zeptá, kam ho letos přihlásíte, možná už nebudete vybírat jen mezi fotbalem a klavírem. Klidně to může být mezi keramikou a umělou inteligencí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: 18 minut po 6. hodině, krásné páteční ráno, stále zraní jízdy rádi, jak za ten 21. srpna, za námi je Tommy Keaton, před námi Dermot Kennedy a před námi taky dnešní ranní téma. Budeme rádi, když si najdete chviličku i v závěru pracovního týdne a zapojíte se. Tak schválně, co máte právě teď po pravé ruce? Hrnek, mobil, nebo už třeba kolegu, nebo něco, co by se dalo opravdu sníst? Dneska si totiž hrajeme na trochu zvláštní snídani. První věc po vaší pravici je váš dnešní chod. Tak co to bude? Dejte nám vědět přes Facebook rádio, jich pošlete SMSku nebo třeba taky WhatsApp zprávu, a to na číslo 606 703 889. I toto číslo je spjato se studiem ranní jízdy rádia jich. Ranní téma, musíte sníst věc po své pravici. Co to je? Dejte nám vědět.
1: Rádio jich. Rádio jich. Rádio jižní Moravy.

0: Tady další várka hitů pro dobrou náladu, jež nám bude dělat společnost závěru pracovního týdne. Je tady pátek 21. srpna, po půl sedmé Poetika a Blízko. A Blízko jsou další vytříbené hity pro dobrou náladu na playlistu Denzel Pampira. A taky Shakira Dai Dai. A tak dáme do éteru další, tentokrát krátké páteční jihomoravské zprávy. Za ten 21. srpna prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Zkontrolujeme ranní moravské teploty, zavítáme za vámi na cesty. No a taky stále nabízíme tu klimatizaci, která se bude hodit nejenom v létě, ale i v zimě. Určitě poslouží v domečku i bytu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Skonto nábytek. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
0: Hezké páteční ráno, Moravo, máme minutku, teda respektive za minutku bude půl sedmé.
2: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
0: Tě vidím a chtěl bych, aby bylo víc, vidím, jak se těšíš na víkend.
7: Pojďme na ty zprávy. V brněnském Novém Lískovci začne v září stavba parkovacího domu s 294 místy. Jednostání vyjde na 429 tisíc korun, což z něj dělá jeden z nejlevnějších parkovacích domů postavených v poslední době v Česku z veřejných peněz. Stavba si vyžádá roční uzavírku přilehlého sběrného dvora v ulici Oblá. Ve Zlíně na Třevnické roste zbrusunový sportpark Bartoška za 70 milionů korun. Projekt byl původně zaměřený pouze pro jízdu na skateboardu, nakonec zde ale najdou zázemí i příznivci koloběžek, kol či inline bruslí. Zároveň přibydou dvě hřiště pro míčové sporty a parkourové hřiště, tribuna i sociální zázemí.
2: Rádio Jih. Počasí.
7: 18 stupňů Celsia aktuálně hlásí Brno a Stupava, 19 měříte ve Velkoši a také ve Velkých Bílovicích.
0: No a po ránu se sem tam mohou objevit zase dešťové kapky, možná, že i bousky, snad už to nebude tak divoké, i když pravda v dnešní předpovědi počasí zaznělo, že i odpoledne či podvečer nějaké bousky mohou přijít. Ty, co by dobrovolný hasič včera nezastavil?
7: My jsme se včera protahli zhruba na 4 hodinky, no.
0: Všechno OK, ale jo?
7: Všechno dobře dopadlo, doufám.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Teď na cesty na Zlínsko na příjezdu do Slušovic od Hvozdné. Počítejte s omezením prací, s omezením kvůli pracím na silnici až do 30. září. A na Brněnsku v Ořechově v ulici Ježkov počítejte s omezením kvůli pracím na silnici tady do zítřejšího dne. Tak opatrně si jen šťastnou páteční cestu.
8: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

Jedno z nejnavštěvovanějších měst světa teď turisté objevují trochu jinak než dřív. Tak na to za pár minut mrkneme. Tady je Poetika a blízko.

0: Tak jsme to dopracovali, dámy a pánové, až do závěru pracovního týdne, před námi pátek, 21. srpna, to je radosti. Jak málo stačí dětské radosti. No jo, no tak víkend za dveřmi, tak doufám, že už spřádáte plány, co s ním. A teď někteří, no jasně, můžeme spřádat plány, jak chcem, jdeme do práce. No tak, tak to hold je, že? Tak
1: někdo si hold nevybere, já to znám taky moc dobře,
0: jo,
1: takže...
0: Jo, mnozí to známe.
1: Hold. Jedeme v tom spolu.
0: Tak jsou rozdané karty. Přesně tak, jak říkáš, jedeme v tom spolu. A jo, víkendu vysílá rádio, Vík rádio Jižní Moravy, takže si můžete pustit nějaký ten hit pro dobrou náladu. Za chviličku den zlá Pampina, pane bo Shakira, daj, daj. My dáme další příspěvek, už jsme to naťukli, míříme do zahraničí, když se řekne město cyklistů, většině z nás asi naskočí Amsterdam, nebo třeba taky Kodaň, a nebo vůbec celá Jižní Morava.
1: Možná, to je takové velké město, ano.
0: Možná, že i Šanghaj. Jenže čím dál, tím víc kol teď potkáte také v Paříži. A hodně na tom mají zásluhu turisté. Francouzskou metropoli totiž stále častěji poznávají právě ze sedla. Dává to docela smysl, během pár hodin zvládnou Eiffelovku, Notre Dame, Champs-Élysées a cestou uvidí i místa, která by třeba při přesunech metrem jednoduše minuli. Podle místních průvodců zájem o cyklový lety opravdu velmi výrazně vzrostl. Paříž tomu navíc jde naproti. Dnes má přes 1000 kilometrů cyklostezek a do budoucna chce jejich síť rozšířit až na 1500 kilometrů. Takže až budete příště v Paříži řešit, jestli metro, pěšky nebo taxi, možná stojí za to přidat ještě čtvrtou možnost, a to onen bicykl, prostě sednout na kolo navíc, když z té jižní a jihovýchodní Moravy s tím mnozí máme zkušenosti.
1: Mě navíc docela překvapila ta informace o infrastruktuře, že si řekl, že je tam 1000 kilometrů plus minus
0: tras,
1: což je docela hodně. A mám tady před sebou, rychle jsem si vygooglil ten vítězný oblouk známý z Paříže, ten 8proudový kruháč okolo, tak by mě zajímalo, jak se tam řeší doprava s cyklisty, ale radši to nechám tamním dopravním policistům, protože já nevím jak ty, ale já nejsem fanoušek ani 2proudových kruháčů, na tož těch 8, navíc je jet na kole.
0: Víš, jak se tam přijíždí? Kapota kufr, jo?
2: Ratíškovský festiválek a minifood festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jednotku po 7:15 v páteční raní zdě Shakira, Die Die, co nevidět, Savage Garden. No, otázka jasná, Vojta, co dneska budeme mít ke snídani?
1: Já hrníček od medu.
0: Já se neptám, co ty, já se ptám, co my.
1: To mi nedám nic.
0: Ptáme se, dámy a pánové, na první věc, kterou máte po své pravici a tu musíte teoreticky sníst. Samozřejmě je to hra, ale mini, to bude jistě 100% zajímavé. Takže dnešní páteční ranní téma, musíme to po ránu ještě jednou zopakovat, kdyby náhodou, znáš se, musíte
1: samozřejmě
0: sníst.
1: Samozřejmě, znám tě, ano, máš pravdu.
0: Musíte sníst věc po své pravici. Co to je?
1: No, u mě aktuálně myška a brýle, ale pojďme na naše posluchače.
0: Tak to na tom nejsi zase tak špatně.
1: Je to možná pravda. Píše nám totiž Ivča, kluci, vy mi teda dáváte. Po pravici mám řezačku na papír, to se teda bude hodně blbě kousat. Krásný víkend přeju i vy, my taky, a přejeme pevný chrup.
0: Vidíš co, ty si stěžoval na tu myšku a brýle, jo? A tady chodina Ivča má po pravé ruce řezačku na papír. Co Míša, dobré ráno, po mé pravici leží manžel, počítá se to? No jasně, jasně, že Míšo, a já si myslím, že ho máš nejenom ke snídani, každý den, že? Prostě navzájem se milované osoby takzvaně žerou.
1: Dobře, začínáme brzo. Dnešní jídelníček je opravdu pestrý. Dobré ráno, mám tu knihu od Johna C. Maxwella s názvem Cíle vědomý život, ale bylo to o fous, jenom kousek a byl bych bez ovladače na televizi. No a při dnešním začátku Formuli 1 to bych byl v koncích. Dobré ráno, přeje Iggy.
0: No jasně, tak jako po letní pauze se zase vracíme k Formuli 1. Naprosto Iggyho chápu.
1: Žium.
0: Ano, ale taková kniha, jako děcka jsme kolikrát s prominutím sežrali nějaký ten papír, ne?
1: Asi jich pár mým zažívacím traktem prošlo, no.
0: Ale je pravda, že do hlavy to nedostaneme trávicím ústrojím ty informace z té knížky, že?
1: Jo, tak proto mi to nešlo ve škole.
0: Míška, dobré ránko, věc to není, ale po pravé ruce mám svoji nejmenší dceru Emičku.
1: Ale to je zatím nejvýznamnější věc, co jsme tu měli. No věc, pardon, jako, ale...
0: My ti rozumíme, my ti chápeme. Tak schválně, co máte právě teď po pravé ruce, hrnek, mobil nebo kolegu, no tak si nechte chutnat. Dnešní ranní téma jasné, musíte sníst věc po své pravici. Mimochodem ukáže se musí... Jo, já jsem se chtěl pojat, jestli jsi z náhodou nespletl pravou s levou, víš, jako fakt. Je to tak, máš po pravé ruce myš a brýle.
1: Já to chápu, já už jsem starší 21-letý člověk, ale pravou levou ještě umím.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: lekce francouzštiny v páteční ranní jízdě dokazující, že se pomalu, ale jistě vrací školní rok. Ten nový. A Vojta se uspívá Boseho, to co? Boseho to netýká.
1: Já jsem tak strašně rád, že už tohle nemusím řešit.
0: Po 7 hodině z ranní jízdy Kaled, Linkin Park, nebo Mara ztracený. V brněnském Novém Lískovci začne stavba parkovacího domu pro téměř 300 aut. Přesnější, podrobnější, konkrétnější bude v závěru pracovního týdne. Vojta nabíde další páteční jihomoravské zprávy.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo. Byla klubu za 32,90 pouze v pátek. A hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
0: Hezké páteční ráno, Moravo, za minutku bude 7.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: V brněnském Novém Lískovci začne stavba parkovacího domu pro 294 aut a ve Zlíně na Dřevnické roste zbrusunový sportpark Bartoška za 70 milionů korun. V brněnském Novém Lískovci začne v září stavba parkovacího domu s 294 místy. Hotový má být za rok. Vyjde na 126 milionů korun, tedy zhruba 429 tisíc za jedno stání. To z něj dělá jeden z nejlevnějších parkovacích domů postavených v poslední době v Česku z veřejných peněz. Řidiči během výstavby využijí provizorní parkoviště na upravené travnaté ploše naproti přes ulici. Kvůli stavbě se od 31. srpna zhruba na rok uzavře také sběrný dvůr v ulici Oblá. Nový parkovací dům nabídne 8 míst pro handicapované i několik stání s nabíječkami pro elektromobily. Ve Zlíně na Dřevnické roste zbrusunový sportpark Bartoška. Nahradí starý nevyhovující skatepark, který byl znám pro schátralý asfalt a vysloužilé překážky. Projekt byl původně zaměřený pouze pro jízdu na skateboardu, nakonec zde ale najdou zázemí i příznivci koloběžek, kol či inline bruslí. Zároveň přibudou dvě hřiště pro míčové sporty a parkurové hřiště, tribuna i sociální zázemí. Investice vyjde na zhruba 70 milionů, hotovo má být ve druhém kvartálu příštího roku.
2: Rádio Jih.
12: počasí.
0: A jak to v závěru pracovního týdne vidíme, meteorologové očekávají ojedinělé přehánky nebo déšť, výjimečný bouřku, zejména během rána. K večeru od jeho západu začne pravděpodobně přibývat přehánek, deště a bouřek hlavně v západní a severní části i silnější. Teploty dnes maximálně letních 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 27 a ty raní, konkrétně minutku po 7 míříme do Zlína, kde měříte 19 stupňů Celsia, stejně jako v Čejkovicích. Hezké ráno i do Němčiček, kde měříte 19 stupňů Celsia, stejně jako v Boršicích.
7: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: A před muzikou ještě na cesty opatrně ve Veselí nad Moravou ve Svatoplukově ulici částečně brání provozu auto uvízlé pod mostem. Šťastnou páteční cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
13: Ranní jízda.
14: Ranní jízda.
13: Na Rádiu Jih.
0: Mezi 7 a 8 hodinou budeme nabízet hity pro dobrou náladu a taky se podíváme na nějakou zvláštnost dnešního dne, protože až neuvěřitelné, Vojto, sedni si zpátky. Každý v podstatě den v roce je něčím výjimečným. Nejenom to, že se zbudíme a nic nás nebolí, ale třeba tím, že máme nějaký den něčeho a představ si, 21. srpen, krom jiného, a budeme o tom hovořit, je den pánské péče o zevnějšek.
1: No, dívám tak se, to bych se asi měl přiučit.
0: Taky čas od času o sebe dbáš, že?
1: No, vlastně 3x do měsíce si myju uši.
0: Jo. Vidím, že Mikino,
1: a jednou za měsíc to dělo.
0: Dneska.
1: No. Já už jsem protočil 3 tento týden.
0: Dokonce. Ale ty ponožky, cítím, jsou pořád ještě...
1: Teď se bavím o Mikinách.
0: Jo, tak to.

0: hezké páteční ráno, Moravoje. No tak, není to sedě, tedy závěr pracovního týdne, 21. srpen roku 26, máme 10 minut po 7. hodině a vy posloucháte ranní jízdu na jihu a my jsme za to nesmírně rádi. Toto mimochodem byli The Calling. Dnešní pátek nabízí, a já už jsme to nakousli před pár minutkama, docela, řekněme, zajímavý návod, jak začít den. Pánové, dejte do pořádku vousy, vlasy i paty. Pak na sebe hoďte tu nejšilenější havajskou košili, jakou doma najdete. Mobil zkuste na chvíli odložit a kdyby vám najednou chyběla zábava, můžete třeba složit báseň. 21. srpen totiž slaví pánskou péči, havajské košile, básníky i digitální detox, který se samozřejmě týká i žen. V ranní jízdě rádia, jak si to teď přiblížíme, 21. srpna slavíme Den pánské péče o zevnějšek. Takže jak už jsme nakousli, chlapi, skoncujte s neopraveností i nečistotou a zaměřte se na svůj vzhled. Udělejte si dnes čas na péči o vousy, vlasy, pleť, kůži, nechty a třeba i o tvrdou kůži na patách. Jo, že není čas po ránu. Dobrá, tak to nechte na víkend, je za dveřmi. Dnešek také patří havajským košilím, tedy všem těm květinovým, palmovým, ovocným nebo prostě jen šíleně barevným košilím. Den havajských košil vznikl jako veselá podsta bohaté havajské oděvní tradice. Jeho historie sahá až do 30. let 20. století, kdy místní krejčí Ellery Chan začal prodávat barevně potištěné košile ve svém rodném obchodě na Waikiki. Název košile je Aloha a styl rychle upoutal pozornost. 21. srpen je také den básníků. Slovo poezie je pro některé výrazem možná nudy, na druhou stranu básně nás provázejí životem už odmalať chceme nebo ne, protože každý z nás se ve škole alespoň jednu musel naučit a určitě i za svůj život nějakou menší či větší báseň složil, ať už z lásky, ze srandy nebo třeba taky v opilosti. No a dnes bychom taky měli odložit mobilní telefony, alespoň pokud to jde, a s nimi to neustálé sledování Instagramu, Facebooku nebo TikToku, zkrátka dobře sociálních sítí, případně aktuálního zpravodajství nebo toho, jestli nám někdo napsal, protože dnes je den digitálního detoxu, který nám připomíná, že rychlý vývoj online světa má i své stinné stránky a někdy je dobré ho umět na chvíli vědomě opustit. Tak na chviličku ten svět sociálních sítí opouštíme, podíváme se do starého klasického papírového kalendáře, kde objevujeme, že v pátek 21. srpna má svátek Johana a Noemi. Mimochodem, Johan máme na jižní a jihovýchodní Moravě celkem dost, teď nemyslím ty pavoučky někde na Vecku, ale myslím ty krásné ženy na Brněnsku, jich máme 122, Kyjovsko jich hlásí 10, Hodonínsko, Slavkovsko po 5. No a na Slovensku mimochodem slaví svátek Jana, Johana a Noema taktéže. Tak vám všem, jež v závěru pracovního týdne slavíte svátek, posíláme hudební dáreček. Zpáteční ranní jízdy Linkin Park.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: optimistická to písnička v 7 hodin 19 minut v závěru pracovního týdne, co nevidět Belinda Carlisle, ale teď už nás vezme Vojta na stříbrné plátno.
1: Přesně tak, většinou chodíme do kina nebo si pustíme film proto, aby nás zaujal, aby jsme se pobavili, aby jsme ho ocenili, protože to bude nějaká fajn podívaná.
2: No chceme to.
1: Ale ne, v Číně teď lidé chodí do kina na film hlavně proto, aby na vlastní oči viděli, jak moc je špatný. Animovaný snímek New Life, neboli zhruba Přichází vůl v překladu, vznikl s rozpočtem asi 3000 korun českých a nabízí zasekávající se 3D modely, rozpadající se textury a naprosto amatérský dubbing. Prvních 9 dní ho vidělo pouhých 236 diváků napříč celou Čínou, pak se ale ukázky začaly šířit po sociálních sítích a z propadáku se stál virální hit. Během jediného dne vyskočil počet představení z 21 na 400 a v jeden den dokonce nechali diváci v kinech přepočtu 17 milionů korun za lístky. Celkové tržby tohoto, řekněme, trháku už překročily 36 mega a zájem je tak velký, že některá čínská studia dokonce odložila premiéru svých vlastních drahých filmů, aby mohli pouštět tady tu nepovedenou animovanou. Nevím úplně, jak to krásně nazvat. Každopádně i tohle je ukázka toho, že lidé se prostě potřebují bavit a že občas potřebují vypnout od toho všedního ruchu, protože jak jsme se bavili, minimálně já chodím na filmy nebo pouštím si filmy proto, abych jako měl nějaký zážitek, aby se mi to líbilo. Ale že bych šel na film jenom kvůli tomu, abych se podíval, jak moc je špatný. No jo,
0: to máš taky zážitek, ale z opačné strany trošku, no. A tady se ukazuje, že buď, když chceš uspět ve světě, musíš být v něčem úplně prostě nejlepší. Úplná topka.
1: Alebo
0: naopak, musíš být úplně na konci. Úplně na chvostu, jako. Tak. Něco mezi se nepočítá.
1: To je přesně pro nás, my si to hezky rozdělíme, ty protipóly. Nebudu říkat, na kterým jsi.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: taky toulavá se Sebastianem. Toužil, bylo to tak. V závěru pracovního týdne pro vás Vojta připravuje čerstvé jihomoravské zprávy. Tu kratší verzi nabídne už za okamžik a vy se i dnes 21.8. dozvíte, co nové. A že by dneska byl den D a někdo z vás získal klimatizaci, no záleží na těch slunzích.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticketportálu.
5: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
6: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký letní.

0: Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hezké letní ráno, venčujeme, máme minutku po půl osmé.
5: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Bouřky na jižní Moravě zaměstnaly hlavně hasiče na Hodonínsku a Břeclavsku. Celkem měli kvůli počasí kolem 70 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu a zajišťovali poškozené střechy. Některá místa zůstala bez proudu, energetici by je měli nahodit během brzkého dopoledne. Brněnský dopravní podnik chce posílit tým preventistů, kteří v městské hromadné dopravě upozorňují na nevhodné chování. 10 lidí řeší například hlasité telefonování, batohy na zádech, zápach nebo jídlo a pití ve vozech. Reakce na něj jsou podle ankety mezi cestujícími pozitivní.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Nabízíme také přehled aktuálních teplot. Břeclav, Žádovice, Valtice a také Modřice měří 19 stupňů Celsia.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A znovu taky na cesty na dálnici D1 na 188. kilometru směrem na Jihlavu se stala nehoda, došlo ke zranění. Počítejte se zdržením v právě teď narůstající koloně a nezapomeňte na Záchnářskou uličku. Šťastnou páteční cestu.
5: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
4: Čína našla zaměstnance, který nepotřebuje kafe, pauzu ani dovolenou. Tak na to mrkneme za pár minut. Tady je pro vás Bruno Mars. Hezké jítro, ať se daří.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4.

0: 7 hodin a 40 minut. Pussycat Dolls a Donča.
1: Já už jsem myslel, že si hraješ na jednoho bývalého prezidenta.
0: Ne, ne. Ale dobře ty. Dobře ty. Co nevidět, Somber, Back to France. No ale teď v závěru pracovního týdne si možná někteří z vás zívli, posteskli si, že v závěru pracovního týdne ty baterky už jsou třeba na 10-15%.
1: To je ještě pozitivní scénář.
0: Ty máš na 6,5, že?
1: V mínusu.
0: No hod, nejsme žádní roboti, že? No ale možná si taky někdo řekl, že mi právě dneska místo sebe do práce poslal nějakého robota a bars, kde už fungujou, teď nemyslím ty v těch fabrikách, kde svařují třeba nějaké plechy na auta. Máme třeba roboty už bars, kde i ve špitálech.
1: Konec konců obyčejný robotický vysavač se dá zařadit do této kategorie.
0: Dalo by se říci, ale co takový humanoidní robot, tedy robot, který v podstatě vypadá jak člověk, po ráno, když se zbudíš, si takový trošku zmuchlaný.
1: Ty jsi zase něco kutil v garáži?
0: Já ne, ale v Číně teď dali do provozu jednoho humanoidního robota a dali ho k policistům ve městě Changchou. Nasadili na křižovatku skoro dvoumetrové robotické policisty. Viděl jsi Robocopa?
1: Ne.
0: Ty jsi neviděl Robocopa?
1: Neviděl jsem Robocopa.
0: Tak nic, no. Tyto roboti ale nemají naštěstí pistoly, nikoho nezatýkají a místo chůze jezdí na kolečkách, ale za to umějí odhalit třeba jízdu na mopedu bez helmy nebo chodce přecházející na červenou. Robot dokonce rukama napodobuje pokyny dopravního policisty a poradí vám i s cestou nebo parkováním. A jeho největší pracovní výhoda, no tak samozřejmě, podle výrobce se neunaví, zvládne pracovat dlouho bez přestávky, nepotřebuje kafe, nepotřebuje dovolenou, prostě potřebuje čas od času jen nabít.
1: Já bych se možná bál toho, když to vezmu z pohledu nějakého civilisty,
0: no,
1: že s takovým robotem se prostě nedohádáš. Jasně, ono ani s policajtem, to je často není jednoduchý, ale pořád je to člověk, který má nějaký nadhled nad tou situací a dokáže reagovat, ale robot, který je naprogramovaný a prostě si řekne, že ti to auto rozmlátí, protože jsi jel na červenou a přitom nefungoval semafor, s tím jako moc toho nenaděláš, podle mě.
0: Myslím si, že někteří ženatí by taky mohli mluvit, víš? Sáhodlouze. Že rozdíl mezi tím a nebo o ním zase tak velký není. Je tam taková tenká malinká linie.
1: Máš řekla to doma těžký, my víme.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pak dneska budeme mít ke snídani? Možná, že otázka, která zazněla v závěru pracovního týdne v mnoha domácnostech, dokonce i u nás tady v ranní jízdě rádia jejich, ale odpověď Vojty byla naprosto jasná. Ty ode mě nedostaneš nic. Dobře, děkuju, píšu si, zaznamenám si, v nejvhodnější dobu to potom vytáhnu na to.
1: Prosím tě, ty sklerotiku, ty na to v pondělí zapomeneš.
0: Ne, právě říkám, píšu si to. Přátelé, dneska to bereme trošičku jinak. Dneska po vás chceme, abyste nám napsali, jakou věc máte po své pravici právě teď. A to je ta věc, kterou si pěkně dneska dáte ke snídani. Tak na čem si pošmakujete?
2: Dobré ráno, Jižani. Po pravé ruce mám rádio, kde je naladěný jich. Zdraví Honza z Brna. Honzo, já myslím, že tady uděláme jednu jedinou výjimku, že tohleto rádio jíst nemusíš, to stačí jenom poslouchat. A víš, že tam ta správná frekvence.
0: A tak říkal se, ty jsi chytrý jak rádio.
2: To já tu.
0: Zase ho zežral, ne? Honzo, zdravíme, dobrý, na moc děkujeme, co Michal píše na Facebooku rádia. No, po pravé ruce mám sedadlo spolujezdce, že jsem ale po snídani, tak si ho dám k obědu ještě k večeři. Přece jen je to velké sousto. Michal, moc děkujeme a šťastnou cestu přejeme.
2: Napsala nám taky Kateřina, no, tak tam asi bude hladovka, protože kačka má po pravé ruce sešívačku. Přeju dobrou chuť.
0: To teda. Dobré koníku v krku. Helena, já mám po pravici koláčky, je, ale pozor, teprve se budou péct, takže jsou syrové, nic moc, počkám si, až se upečou. No, kdo si počká, ten se dočká. Helenko, ty mám takový pocit, dneska po ráno zatím vyhráváš.
2: Ale ono i u toho pečení se dá jakoby ujídat ta
0: hmota. Já mám taky rád to těsto, jako když je ještě syrové, to je
2: pak
0: pravda.
2: Pak je těžko, ale... jako stojí to za to, podle mě.
0: Jako je pravda, že jako děcko, když mamka dělala nějakou buchtu nebo něco, tak jsem prostě z té formy ještě, že než se to hodilo do té trouby, tak jsem to
2: koštovával. Vypni ten mixer a dej mi tu tyčku.
0: Vlastně v našem dětství už jsme měli do mamičky, že?
2: No, dá se říct.
0: Musíte sníst první věc po své pravici. Co by to bylo? Co tam právě teď máte? Dejte nám vědět o tom přes Facebook rádi,

0: krásné páteční ráno, po 8. Michael Jackson. Ano, s kouskem Black or White. Po 8. taky Ital, Damiano David of the First Time. A i v závěru pracovního týdne zůstaneme optimisty s Olgou Lounovou. Brno chce posílit dohled nad chováním cestujících v městské hromadné dopravy. I o tom budou další, tedy páteční jihomoravské zprávy Rádia Jih. A na koho se konečně usměje štěstí? A v další velké soutěži Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy získá toto léto další klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
5: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Nová sezona v CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Van. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Máme minutu po 8. hodině, přejeme krásné páteční ráno.
2: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
10: Bouřky na jižní Moravě zaměstnaly hlavně hasiče na Hodonínsku a Břeclavsku a Brno chce posílit dohled nad chováním cestujících v městské hromadné dopravě. Bouřky na jižní Moravě zaměstnaly hlavně hasiče na Hodonínsku a Břeclavsku. Celkem měli kvůli počasí kolem 70 výjezdů, nejvíc právě na Hodonínsku. Odstraňovali především popadané stromy a větve nebo čerpali vodu jako v Mutěnicích či Dubňanech. V Zaječí vítr strhl plechovou střechu, v Podivíně jiná střecha zablokovala silnici a poškodila část elektrického vedení. Bez proudu se po bouřkách ocitlo přibližně 4,5 tisíce odběrných míst. Energetici předpokládají, že pokud nenastanou další komplikace, většinu poruch odstraní během dnešního brzkého dopoledne. Brněnský dopravní podnik chce posílit tým preventistů, kteří v městské hromadné dopravě upozorňují na nevhodné chování. 10 lidí řeší například hlasité telefonování, batohy na zádech, zápach nebo jídlo a pití ve vozech. Podle prvních výsledků ankety se s nimi setkala asi třetina respondentů a ohlasy jsou zatím pozitivní. Dopravní podnik proto plánuje nahradit brigádníky zaměstnanci na plný úvazek a jejich počet případně zvýšit. Anketu mohou lidé vyplňovat do konce srpna na webových stránkách brněnského dopravního podniku.
11: Rádio Jih, počasí.
0: Pátek bude spíše se zataženější oblohou, ráno se místy mohou přidat přehánky nebo bouřky, během dne už budou méně časté, k večeru se ale od jihozápadu můžou znovu vracet a teploty vyšplhají na letních maximálně 28 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji naměříme maximálně 27. A teď 3,5 minutky po 8 hodině v Břeclavi Tvrdonicích na Pédlech 20 stupňů, obec Slouka hlásí 19.
12: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
11: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké páteční ráno i na cesty, opatrně na dálnici D1 na 188. kilometru směrem na Jihlavu se střetlo osobní auto s motorkářem, došlo ke zranění, počítejte se zdržením v koloně. A na trase z Brna na Uherské Hradiště u Starých Hutí stojí odstavené nákladní auto, z nějž vytéká olej, tak projíždějte velmi opatrně. Šťastnou páteční cestu z ranní zdou Rádia Jih.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
0: Fotbal, klavír nebo výtvarka? No, nabídka dětských kroužků už vypadá trochu jinak než před pár lety. Do popředí se totiž tlačí obor, který ještě nedávno řešili hlavně dospělí. A dnes se s ním seznamují už i osmileté děti. Více prozradíme za pár minut. Teď je tady Michael Jackson a Black or White.

0: Z Itálie Lake Moravy, dámy a rodávy, the first time, 11 minut po 8 hodině, krásné páteční ráno, Moravo. Pojďme k těm koníčkům. Malý rybář, včelař, nebo že by modelář, ale kde pak? Mezi dětskými kroužky začíná být hitem umělá inteligence. Doba se zkrátka mění, vedle fotbalu, hudebky nebo výtvarky dnes děti mohou chodit třeba na kroužky s názvy Svět AI, AI a digitální svět, nebo film, YouTube, anebo AI a média. A některá jsou určena už dětem dokonce od 8 let. Děti se tam naučí, jak umělou inteligenci používat, tvořit si jejich pomocí obrázky, nebo další obsah, ale také jak poznat jejich nástrahy a bezpečně se pohybovat na sociálních sítích. Třeba v brněnských Lužánkách potvrzují, že právě o kroužky spojené s moderními technologiemi je obrovský zájem. Psychologové proti ním nejsou, rodiče by ale podle nich měli hlídat, aby dítě kvůli technologiím nezačalo omezovat sport, jiné koníčky nebo čas s kamarády. A zajímavé je, že vedle AI se zároveň vracejí i úplně tradiční věci. Lec, kde je znovu populární třeba háčková a keramika. Ve Zlíně zase nabídnou kroužek, ve kterém děti vyrábějí nové věci z použitých materiálů. Takže až se vás dítě letos zeptá, kam ho přihlásíte, možná už nebude vybírat jen mezi fotbalem a klavírem. Klidně to může být mezi keramikou a umělou inteligencí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin 20 minut Katy Perry, za chviličku Olga Lounová. Tak správně, kdo už dneska v pátek 21. srpna šel z odpadky ven? Jakože vynesl koš do popelnice, do kontejneru. Já ne.
1: Já jsem to taky ještě nestihl. Každopádně my míříme za našimi sousedy do Polska, konkrétně k pobřeží Baltského moře, kde jeden chlapík odstraňoval odpadky na pláži a také opuštěné rybářské sítě. V jedné z nich ale objevil zhruba půl kilogramový kus jantaru a nejde jenom o jeho velikost, na jedné straně má dokonce výrazný otisk kůry stromu. Kdyby náhodou někdo nevěděl, tak jantar není jenom můj kolega, ale taky skamenělá pryskyřice stará klidně 50 milionů let a hodnota tohoto nálezu se odhaduje nejméně na několik desítek tisíc korun. Muž si ale poklad nechce nechat vystavený doma, aby se na něj prášilo. Společně s částmi nalezené sítě ho chce využívat při vzdělávacích přednáškách o ochraně přírody. A taková možná perlička na závěr. Při úklidu měl opravdu originální partu pomocníků, husu Sany, kačera Virka a pejska Kundelínia.
0: No tak, kdybyste zrovna dneska hledali vhodné jméno pro pejska, tak zraní z Dynadiex si asi říkat, prosím, neberte.
1: Ale tak ale tady, třeba mu přinesl štěstí právě
0: Kundelíny.
1: No tak Kundelíny,
0: určitě přinesl jako to 100%, jako jo. Tady se ukazuje, že uklízet se vyplatí. Takže dneska, kdo jdeš do omky, byl z hadru, prachovku, vysavač a šup, hotové vyřízené. Třeba taky najdeš nějaký poklad. Třeba no. Jsi někdy schoval nějakou tisícovku třeba do toho, do ktýšky někam, ne?
1: Na Stříbrném jezeře možná ten poklad bude.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: chvíle zněla éterem páteční ranní jízdy zpěvačka Carly Rae Jepsen. Už za chviličku Everything But The Girl. Teddy Swims. A nebo Miraj. Po přelíce hitů pro dobrou náladu, jež nám budou dělat společnost po půl deváté, prozradíme, že za chviličku dorazí do studia ranní jízdy Rádia Vojta, nabíde další krátké páteční jihomoravské zprávy. A i v závěru pracovního týdne můžete na rádiu hrát klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: Hahaha, nábytek očtacha.
6: A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku štach.cz. Dům nábytku štach.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
10: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
14: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Byla klubu od dvou kosů za 29,90 za kus. A hroznové víno bílé, 1 kilogram za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
0: Hezké páteční ráno, je půl deváté.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: V brněnském Novém Lískovci začne v září stavba parkovacího domu s 294 místy. Jedno stání vyjde na 429 tisíc korun. Díky tomu platí za jeden z nejlevnějších parkovacích domů postavených v poslední době v Česku z veřejných peněz. Stavba si vyžádá roční uzavírku přilehlého sběrného dvora v ulici Oblá. Ve Zlíně na Dřevnické roste zbrusunový sportpark Bartoška za 70 milionů korun. Projekt byl původně zaměřený pouze pro jízdu na skateboardu, nakonec zde ale najdou zázemí i příznivci koloběžek, kol či inline bruslí. Zároveň přibydou dvě hřiště pro míčové sporty a parkurové hřiště, tribuna i sociální zázemí.
1: Rádio Jih. Počasí.
15: 19 stupňů Celsia právě teď hlásí Zlín a Lanžhot, 20 měří Kněždub a Babice.
16: jich. Doprava.
0: A znovu v pátek na cesty, konkrétně na dálnici D1 na 188. kilometru ve směru do Brna, stojí v levém pruhu porouchaný kamion. Připravte se na zdržení. Na D1 zůstáváme také na 188. kilometru, ale směrem na Jihlavu, kde už, jak od nás víte, se střetlo osobní auto s motorkářem, došlo ke zranění. Počítejte se zdržením v koloně. A také připomínáme, na trase z Brna na Uherské Hradiště u Starých Hutí stojí odstavené nákladní auto, ze kterého unikal olej. Taky tady velmi opatrně. Šťastnou páteční cestu.
16: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Co mají společného Nickelback, Prodigy, Hříšný tanec a jedna slavná australská kapela? Dnešní datum ukrývá překvapivě silnou porci hudebních i filmových příběhů. Od hitu napsaného za čtvrt hodiny až po scénu, při které herci doslova mrzli. Za chvíli si jej připomeneme i s muzikou. Teď Everything But The Girl.

0: kdo má doma medvídka Terryho. My tady máme zpěváka jménem Terry Swim, sadil nám společnost v závěru pracovního týdne. No a i v závěru pracovního týdne mrkneme, dámy a pánové, do hudební a filmové historie dnešního dne, protože rozhodně má také co nabídnout. Pojďme zazpomínat. V roce 2001 vydala kanadská kapela Nickelback jeden ze svých největších hitů. Kompletní melodii text songu How You Remind Me napsal zpěvák Nickelbacku Chad Kroeger za pohopových 15 minut. Zdá se to být úplně neuvěřitelné. A to těsně před odjezdem do nahrávacího studia. Píseň vznikla v návalu frustrace z jeho tehdejšího napjatého vztahu. Skladba je tak otevřenou zpovědí o toxickém a rozpadajícím se partnerství s přítelkyní Jody. Tak doufám, že zrovna neprocházíte žádným toxickým či rozpadajícím se partnerstvím, naopak se těšíte na víkend, kdy se svou milou či milým vyrazíte třeba někam na výlet. Narozky se dneska budou slavit v jedné z nejúspěšnějších elektronických skupin na světě, konkrétně jde o Prodigy. 21. srpna roku 1971 se totiž narodil její člen DJ Liam Howlett, který je také autorem hitu Firestarter. Mimochodem, po prvním odvysílání videoklipu k tomuto songu na britské BBC obdržela stanice rekordní množství stížností od rodičů, že člen Prodigy Keith Flint svým demonickým vzhledem děsí malé děti. BBC pak následně zakázala vysílání klipu v denním vysílacím čase. Od muziky a televize pojďme na skok k filmu. V roce 1987 měl totiž tento den premiéru filmový trhák, který netřeba dlouze představovat. Je to Hříšný tanec. Mimochodem, slavná scéna se zvědačkou ve vodě se točila v říjnu v Horském jezeře v Severní Karolíně. A voda byla tak ledová, že herci měli modré rty, kvůli čemuž režisér nemohl použít žádné detailní záběry zblízka. Okolní stromy už navíc měly hnědé podzimní listí, takže jeho filmový štáb musel narychlo přestříkat zeleným lakem ve spreji. I takto vznikají ikonické filmové scény. No a vrátíme se ještě k muzice, protože 21. srpna roku 1968 vydala australská kapela Midnight Oil hitovku Bells and Burning. Tento dnes už klasický rokový vál v sobě nese úctyhodnou myšlenku. Vznikl totiž jako požadavek na vrácení právoplatné půdy domorodým Australanům. No a pro kapelu Midnight Oil se stal zároveň průlomovým hitem ve Spojených státech amerických. 21. srpna roku 1967 zaznamenala kapela Midnight Oil s hitem Bats and Burning. Pořádný úspěch. No a já pevně věřím, že úspěch mají dneska i mezi námi oslavenci, protože dneska podle kalendáře slaví svátek Johana a Noemi, tak doufám, že jste na ně v závěru pracovního týdne nezapomněli. Johan máme docela dost, teď tím nemyslím ty pavoučky někde na Vécku, ale na Břeclavsku jich máme v počtu 8, tady je to skromnější, ale třeba na Uhersko-Radišsku jich máme v počtu 33. Gratulace po ránu míří na Hustopeckou, kde jich máme 19, Výškovsko jich hlásí 13. Tak Johanám blahopřejeme, stejně jako Noemám, a za chviličku jim pošleme hudební dárek. Mimochodem, na Slovensku má pak svátek Jana, Johana a Noema taktéže, tak abyste náhodou nezapomněli.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: No a tady už je hudební dárek pro dnešní oslavenkyně, kapela Miraj a Volám. A my za chviličku budeme volat do éteru vaše příspěvky k dnešnímu ranímu tématu. Musíte sníst věc po pravici. Co to je? Pochutnáme si.

0: hrnek, mobil nebo možná kolega. Proč se ptáme? V závěru pracovního týdne v pátek 21. srpna máme takové docela zajímavé chuťové ranní téma. Musíte totiž sníst věc po své pravici. Tak nám prozraďte, co to je?
1: Ahoj kluci, v rádiu jich, nevím.
0: Jsi super zasekl.
1: No, já se totiž dívám na fotečku, kterou nám naši posluchači poslali. Každopádně vzkaz od Míši zní, za prvé nás zdraví a za druhé, nevím, ale tohle bych fakt jíst nechtěla. A je tam právě ta zmiňovaná fotka, na které jsou nůžky, špendlíky a nějaká látka. Předpokládám, že Míša bude švadlena a to asi není úplně povolání, které by jaksi lákalo ke snězení svých instrumentů.
0: Schválně jsem ti dal tu fotku z Facebooku a rádia jich dál, aby si taky pěkně pochutnal. Míšu moc zdravíme, ať jde práce od ruky, přidává se na Facebooku Rádek Vlaďka, dobré ráno. To bude spíš opačně, protože po mé pravici na sedačce leží 40-kilový labradorský retriever jménem Rony. No tak Rony by si určitě na Vlaďce pochutnal. Vlaďko, zdravíme tebe i Ronyho.
1: Napsal nám i Josef, dobré ránko, tak já bych si dal na snídaní asi pár matiček a podložek. Tak zdravíme, předpokládám, někam do dílny.
0: Mimochodem, to mě vede k faktu, vydrž, že bychom k tomu Joškovi mohli poslat pěknou písničku k té snídaní.
1: Dejchat mu do tváře.
0: Šrubí a matice. A hned to bude líp chutnat. Tak Joško, moc děkujeme a co Blanka, zdravím, tak já budu muset sníst celý dres se špinavým nádobím. No aspoň ho nebudu už muset umývat.
1: I takhle se to dá ekologicky vyřešit.
0: Ale když se, dámy a pánové, podíváte na Facebook rádia jich, tak tam třeba uvidíte aj od Jany info o tom, že hlady asi neumře. A přidává fotografii. My nebudeme více prozrazovat, rozhodně to stojí ale za vidění. Stejně jako tady máme ještě jeden příspěvek od Mary. Tohle, vážení, budu snídat. A to je další krásná fotečka, kterou byste si na Facebooku Rádia Jižní Moravy neměli nechat ujít.
1: Je pravda, snad že jenom, někteří jste gurmáni.
0: Teď jsem chtěl říct, ale bych jenom řekl, že to není nic pro vegetariány.
1: Verču dneska neberem.
0: Moc děkujeme, že jste se i v pátek 21. srpna zapojili do ranního tématu a pokud třeba teď 9 minut před 9. hodinou máte ještě nějakou tu snídaní před sebou, dobré chuti vinčujeme.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: I po 9. hodině vám budeme v pátek 21. srpna nabízet hity pro dobrou náladu. Tady malá ukázečka, co nás čeká. Nemine třeba Beyoncé a Jay-Z. Dorazí Eva Farná a její Perpetuum Mobile. Stejně jako Kygo. V závěru pracovního týdne pro vás máme čerstvé jihomoravské zprávy, zamíříme ale i do Zlína, protože na Dřevnické roste z brusu nový sportpark Bartoška za 70 milionů korun.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
5: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
6: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
7: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Dčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
10: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá mzdovou účetní nebo mzdového účetního na hlavní pracovní poměr. Máte zkušenosti se zpracováním mest a hledáte stabilní práci v přátelském prostředí? Jste spolehliví a zodpovědní? Rádi vás poznáme. Nabízíme zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 774 405 604. Více informací na sspkyjov.cz.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
0: Hezký pátek vinčujeme. Je 9.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy. brněnském Novém Lískovci začne stavba parkovacího domu pro 294 aut a ve Zlíně na Dřevnické roste zbrusunový sportpark Bartoška za 70 milionů korun. V brněnském Novém Lískovci začne v září stavba parkovacího domu s 294 místy. Hotový má být za rok. Vyjde na 126 milionů korun, tedy zhruba 429 tisíc za jedno stání. To z něj dělá jeden z nejlevnějších parkovacích domů postavených v poslední době v Česku z veřejných peněz. Řidiči během výstavby využijí provizorní parkoviště na upravené travnaté ploše naproti přes ulici. Kvůli stavbě se od 31. srpna zhruba na rok uzavře také sběrný dvůr v ulici Oblá. Nový parkovací dům nabídne 8 míst pro handicapované i několik stání s nabíječkami pro elektromobily. Ve Zlíně na Dřevnické roste zbrusunový sportpark Bartoška. Nahradí starý nevyhovující skatepark, který byl známý pro schátralý asfalt a vysloužilé překážky. Projekt byl původně zaměřený pouze pro jízdu na skateboardu, nakonec zde ale najdou zázemí i příznivci koloběžek, kol či inline bruslí. Zároveň přibydou dvě hřiště pro míčové sporty a parkurové hřiště, tribuna i sociální zázemí. Investice vyjde na zhruba 70 milionů, hotovo má být ve druhém kvartálu příštího roku.
13: Rádio Jih. Počasí.
0: No tak dneska v závěru pracovního týdne nás čeká spíše zataženější obloha. Ráno se místy ještě přidaly nějaké ty přehánky. Během dne očekávají meteorologové polojasno či oblačno. Přehánky budou méně časté, ale k večeru se od jihozápadu mohou znovu vracet. Teploty vyšplhají na letních až 28 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně na 27 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Aktuálně zdravíme do Vátic, kde mizíte 20 stupňů Celsia, o stupínek více, tedy 21 máte v Otrokovicích, Dolních Bojanovicích i v Uherském Hradišti.
6: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
13: Rádio Jih, doprava.
0: Dobré ráno, dobré dopoledne, jak chcete, už je tady i Verče, ahoj.
14: Ahoj.
0: Tak doufám, že na cestách všechno v pohodě.
14: Jo, tak.
0: Tak to je super. My teď míříme do Břeclavy a podíváme se i na dálnici D1. V Břeclavi v Lidické ulici u křižovatky s ulicí Usípek se srazila dvě osobní auta, blokují jeden pruh. Počítejte s nárazovým zdržením a připomínáme, na dálnici D1 na 188. kilometru ve směru do Brna stojí v levém pruhu porouchaný kamion, tak i tady projíždějte opatrně. Šťastnou páteční.

0: 9 hodin, 9 minut, Mr. Props a Waves. Verči, už jsme řekli, hezké ráno, hezké dopoledne, tak ještě ahoj jednou v pátek, proč ne?
1: Ahoj po druhé.
0: Taky jsi nemusela včera létat z konvu, že ne?
1: Ne,
0: no.
1: Já jsem byla nadšená.
0: Lidé, kteří zase nebyli nadšení z toho, že museli přijet hasiči a čerpat jim ze sklepu vodu, ale ano. Klobou dolů před nimi, už jsme to dneska řešili s Vojtou, když už tam ta voda prostě je, tak ti to kluci i ženy pomůžou. No tak když už dneska přijdu nějaké ty dešťové kapky, ideální ten zahradnický deštík, protože vody samozřejmě bylo je a potřeba. No a protože je za dveřmi víkend, my máme pro vás připraven takový tip, možná... Já jako v uvozovkách dospělý bych jel klidně sám, jako jo, ne, že bych nikoho nechtěl vzít sebou, ale myslím si, že to bude krásný rodinný výlet, protože během pár minut se v jistém místě dokáže vystřídat den, noc, sem tam se spustí i déšť, ukáží se blesky, děti rozhodně budou mít co objevovat, stačí vyrazit kousek za české hranice do Polska a i dospělí, jak už bylo řečeno, si tam určitě přijdou na své. No, tajemný jak hrát v Karpatech, ale když budete poslouchat dál rádio Jižní Moravy, dozvíte se mnohem více.
1: Tak my si na to počkáme, protože to zní zajímavě. Co se tohle víš?
0: To hrozné klišé, ale nevadí, je včafána Perpetuum mobile právě teď na rádiu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jestli, přátelé, hledáte tip na výlet s dětmi, kde se nebudou po 10 minutách nudit a ptát se, kdy už půjdem.
1: No, prosím,
0: tak zkuste Polskou Vratislav, je tam Kolejkovo, největší výstava železničních modelů v Polsku a rozhodně to není jen pár vláčků kroužících dokola. Je to vlastně celý malý svět, jezdí tam vlaky, auta i tramvaje, plují lodě, lidé bruslí a lyžují u každých a každých pár minut se dokonce ze dne stane noc, rozsvítí se domy, spustí se bouřka, z mraku šlehají blesky a místy opravdu prší. Modeláři si navíc vyhráli s detaily a humorem, protože když budete pozorní, objevíte třeba Supermana v centru Vratislavy, prchajícího z lodě nebo koně odpočívajícího na stromě. A aktuálně je součástí expozice také Dakar s pouští, závodními auty, kamiony a čtyřkolkami. Takže pokud téměř na konci prázdnin hledáte nějaký výlet, který může pobavit děti i dospělé, protože my milujeme vláčky, Vratislav si klidně napište na Seznam. No a milovníci vláčků, ti by tam prostě neměli chybět, protože mnozí jsme doma měli, někdo HOčka, někdo TTčka, a když to vidíš, tu preciznost, jak tu, ten detail, jak to všechno dokážou prostě ti modeláři udělat, je to naprostá paráda. Vezmeš dětka, podíváš se, zasměješ se.
1: Jsem měla trošku pocit, že
0: Superman
1: na mě
0: mluvíš ve Vratislavi.
1: Jako nějakým jiným jazykem. HHčka, OOčka, TTčka, jasně, v pohodě. Ale to musím říct kámošce, jí malý miluje vlaky.
0: No, tak mohli potom už nasednou na nějaký ten vlak, ideálně, který nebude mít zpoždění, abys to všechno stihla.
1: Ano.
0: Do začátku třeba školního roku, který už je za dvě stejně jako další hit pro dobrou náladu.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pátek může být člověk zamilovaný. Třeba do víkendu, který je za dveřmi. Toto byla kapela The Cure, za chviličku Chinaski a nebo Daft Punk.
1: No a já, abych tu zprávu jako neřekla celou, tak prostě jenom řeknu, že bude o tom, že dokazuje, že prostě zločin a zdravý rozum jdou evidentně prostě těžko dohromady, protože tady pán to fakt silně nevychytal.
0: Počkáme si na to.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Přijďte na Sunday Gulash Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
5: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
6: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
7: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit i u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
12: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
13: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4.

0: 43 minutky. V pátek 21. srpna posloucháte Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy. My jsme za to velmi rádi. Toto byl ze Slovenska Mark Dan, který s peckou Country Girl buduje po celém světě. Za chvíličku Viva, Davida a Coldplay. Tak Vida, jak říkala, že to nejde dohromady?
1: Nejde, jako zdravý rozum a zločin.
0: Jo.
1: Protože týpek myslel, že bude asi fikaný, ale moc mu to nevyšlo. Takže 33-letý Keondre Simmons, jo, se jednoho dne rozhodl, že vyloupí Shake Shack, to je takový nějaký fast food, myslím, jak mekáč to vypadá. No a namířil zbraň na dva zaměstnance, vzal z trezoru $2,800 a zamkl je v chladírně. Policie zahájila vyšetřování, oni popsali toho pachatele, no a o pár dní později policisté, kteří toho Simonce sledovali, ho spatřili, jak vychází ze svého bytu v uniformě Shake Shack a vrací se na svou normální pracovní směnu, protože týpeček tam prostě pracoval, takže
0: Ježišmarja.
1: Po stejnou restauraci, ve které pracoval, vyloupil a pak se tam zase vrátil, takže ho samozřejmě hnedka zatkli, že jo.
0: Ty by aspoň nějakou druhou pobočku, kde ho třeba neznají,
1: no,
0: že?
1: No.
0: Tak představ si, že děláš komerce a vykradeš komerčku. Když děláš komerce, musíš vyčorovat prostě, já nevím.
1: Česobečko.
0: No třeba.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: oficiálně poslední pracovní den tohoto týdne. Těšíme se na víkend, těšíme se taky na muziku, která nám bude streamovat 10. hodinku a bude to třeba Offenbach s hitem Four to the Floor. IMT Smile a Kali přidají song Pojď so mnou. A na playlistu taky 90-kové One of Us. Fungování škol a školek, tak například o tom nám poví Vojta Ošlejšek v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih. Krásné dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte

0: 725 934 545 paní Novotná.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Art Via Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Hodoníne, připrav se, drako bití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký let.

0: Adams, Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
2: Nová sezóna

0: do 6. září v prodejnách CCC. Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
1: Máme 10 hodin a z rádia jich přijeme krásný pátek.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Hodonín bude muset změnit fungování škol a školek a Jihomoravský kraj zjišťuje, co chybí cyklistům. Hodonín má stále méně dětí a město kvůli tomu bude muset změnit fungování škol a školek. Nová pravidla totiž požadují, aby měla každá škola za poslední 3 roky alespoň 180 dětí, což hodonínské školky jednotlivě nesplňují. Řešením může být jejich spojení pod jednu organizaci, město ale říká, že dané mateřinky teď zavírat nechce. Důvod změny je vidět třeba na porodnosti. V roce 2022 se v Hodoníně narodilo 221 dětí, loni skoro o 100 méně. Školy v Hodoníně prozatím mají děti dost, budoucnost je však nejistá. Jihomoravský kraj chce přímo od cyklistů zjistit, co jim na cestách chybí a co naopak funguje. Lidé mohou prostřednictvím interaktivní mapy označit třeba místo, kde by podle nich měla vzniknout cyklostezka, stojan na kola nebo jiné opatření. Stejně tak mohou upozornit na už existující prvky, doplnit jejich stav, poznámku a případně fotografii. Podnět lze odeslat jednoduše bez přihlašování. Data dostane do rukou krajský cyklokoordinátor a mají posloužit ke zlepšování podmínek pro cyklisty na jižní Moravě. Zapojit se můžete na webu nebo Facebooku Jihomoravského kraje.
2: Rádio Jih. Počasí.
1: Převažovat by nám měla dneska oblačnost, i když třeba u nás v Hodoníně teďka svítí sluníčko zrovna. No a během odpoledne očekáváme taky ojedinělé přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřku. K večeru nám přeháněk i deště začne ještě přibývat. Teploty až 28 stupňů v Jihomoravském a 27 ve Zlínském kraji. No a aktuálně v Kyjově máte 20 stupňů a Žádovice, Sedlec u Mikulova i Kunovice měří 21.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké dopoledne taky.

0: že se těšíte na víkend, tak si to nenechte ničím a nikým pokazit, protože tady pán u vídeňního boxu se určitě taky těšil na víkend a během chvilky měl ale úplně jiné starosti. Začala jedna krátká zastávka u vídeňního boxu, no a než se řidič v Brně nadal, tak dodávka byla pryč. Co následovalo? Policejní pronásledování ulicemi Brna. Detaily k tomu prozradíme na vlnách Rádia Jih už za pár chvil. Teď Offenbach a hit 4 to the 4.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: V 10 hodin a 17 minut ladíte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. No a představte si, že řidiči v brněnských Medlánkách stačila jenom chvilka u výdejního boxu a přišel o dodávku. Nehlídaného auta si tam totiž všiml zloděj, takže do auta nasedl a odjel i s osobními věcmi majitele. Policisté dodávku chvilku na to objevili v Hradecké ulici směrem na Kuřim. Řidič ale nezastavil a začal policii ujíždět. U Podlesí se otočil zpátky na Brno a ignoroval naprosto všechny výzvy k zastavení. Pro následování nakonec ale přece jenom skončilo, a to v Porgesově ulici, kde policisté dodávku zablokovali a řidiče zdrželi. Následně taky zjistili, že je muž pod vlivem drog a má platný zákaz řízení a taky byl už v minulosti odsouzený za majetkovou trestnou činnost, takže po zadržení skončil zcela a později ve vazbě. No, tak hlavně, že se během té jeho zběsilé jízdy nikomu nic nestalo, že nikomu neublížil. Policisty zdravíme do celého Jihomoravského i Zlínského kraje a posíláme jednu devadesátkovou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: trošku litují nebo těžce se smiřují, je asi lepší říct, obyvatelé Uherského Hradiště. Jedna z nejznámějších restaurací v Uherském Hradišti totiž prošla proměnou, kterou opravdu nejde přehlédnout. U hejtmana Šarovce skončil a kdo sem přijde nebo přijede po delší době, tak možná bude chvilku přemýšlet, jestli je vůbec na správné adrese. Co nahradilo hejtmana Šarovce, prozradíme na rádiu jich už za pár chvil a za moment taky zpěvačka Shakira a Jizu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Před lety u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola, hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
0: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
6: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Skonto nábytek.
9: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: čas 10 hodin a 43 minut posloucháte Rádio Jih, díky za to. No a teď se vydáme do Uherského Hradiště, protože známá restaurace a hotel u Hejtmana Šarovce v Uherském Hradišti je už teď minulostí. Od začátku srpna na jejím místě funguje wok a sushi restaurant hotel s čínským majitelem a úplně novým interiérem i nabídkou. Místo svíčkové nebo vepřaknedla zela si tady dneska dáte třeba kung pao, hovězí po tajsku, sushi anebo smažené krevety. Změnila se taky nabídka pití, čepuje se tady Radegast, taky mají nějaké čínské a japonské lahvové pivo a taky sake. A zajímavostí je takzvaný bufet. Zaplatíte si vstup a 2 hodiny můžete ochutnout návaz nabídky smažených specialit, masa a příloh. V podniku aktuálně pracuje 8 lidí, z velké části členové jedné čínské rodiny a aktuálně schání taky další obsluhu. V restauraci se dá platit hotově i kartou a do budoucna možná i stravenkami. No a co se místních týče, tak je to pro ně, řekněme, výrazná změna. Restaurace má totiž dlouhou historii, původní Park Hotel vznikl už v roce 1937 a podnik u Hejtmana Šarovce se otevřel v roce 1968 a po rekonstrukci získal dům taky ocenění Dům roku 2008. Teď tedy začíná další, tentokrát asijská kapitola jeho historie, tak uvidíme, ale tak jak každá změna, i tahle má svoje příznivce, má svoje odpůrce, no a asi jenom čas nám ukáže, jak se bude nové asijské restauraci v Uherském Hradišti dařit. My vás do Hradiště zdravíme a nejenom tam se bude už za okamžik s naším playlistem Rádia Jih tančit. Krásné dopoledne.
1: Město Polešovice vás srdečně zve v sobotu 22. srpna na večerní otevřené sklepy. Od 18 hodin pro vás bude otevřeno 14 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a k poslechu vám zahrají cimbálové muziky Dolňáci a Liša. Přijďte si užít příjemný letní večer plný vína, hudby a dobré nálady. Více informací najdete na webu www.polešovice.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: poslední dopolední hodinka je před námi. No a my si teď dáme ukázku muziky, která nám ji bude zpříjemňovat. Bude to třeba 90-kové Summer On. Dáme si taky Here's the Where is My Husband. A Jeleni přidají Magdalénu. Vojta Ošlešek přidá čerstvého moravské zprávy Rádia Jich a prozradí v nich třeba to, že vinobraní na Jižní Moravě bude pro vinaře hektické kvůli vysokým teplotám. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásný pátek.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jich a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
4: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
5: Krásné dopoledne přijem z rádia, jich za půl minutky bude 11.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Vinobraní na jižní Moravě bude pro vinaře hektické kvůli vysokým teplotám a řidičům mezi Brnem a Uherským Hradištěm zítra skončí nepříjemné omezení u Zlechova. Vinaře na jižní Moravě letos čeká zřejmě rychlejší a hektičtější vinobraní. Rané odrůdy už sklízejí, hlavní část sklizně začne se zářím. Kvůli vysokým teplotám různé odrůdy, které běžně zrají postupně, teď potřebují sklidit prakticky současně. Sucho se podepíše i na množství, hrozny mají menší bobule a tak z nich vzejde méně materiálu. Naopak cukernatost má být vyšší a dobrý zdravotní stav hroznů může přinést aromatičtější vína. U pozdních a modrých odrůd bude ještě rozhodující další vývoj počasí. Řidičům mezi Brnem a Uherským Hradištěm zítra skončí nepříjemné omezení u Zlechova. Oprava více než 2 kilometrů silnice 1/50 je po zhruba měsíci téměř hotová. Bez daně stála necelých 29 milionů korun. Nejpozději zítra ráno z úseku zmizí semafory a s nimi i kyvadlový provoz. Silničářům zbývá především doplnit vodorovné značení a zalít spáry. Omezení ale pokračují nedaleko v Huštěnovicích, kde je kvůli opravě silnice 1/55 do konce srpna uzavírka. Objížďka vede bezplatně po dálnici D55.
6: Rádio Jih, počasí.
5: Převažovat by nám měla dneska oblačnost, no a během odpoledne očekáváme taky ojedinělé přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřku. K večeru nám přeháněk i deště začne ještě přibývat. Teploty až 28 stupňů v Jihomoravském a 27 ve Zlínském kraji. A v tuto chvíli to znamená minutku po 11. Krumlíř a Brumovice hlásí 21 a Veselí nad Moravou i Jalubí 22 stupňů Celsia.
8: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
6: Rádio Jih, doprava.
5: Minutku po 11. zdravíme taky na cesty. Aktuálně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu, což je samozřejmě dobře, takže jenom připomínáme, že na Brněnsku v újezdu u Brna ve Šternovské ulici probíhají práce na silnici a místo je tady neprůjezdné. Tak s tím počítejte a ať už trčíte kamkoliv, přejem z rádia jich šťastnou páteční cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Your husband is coming.
1: Na rádiu jich nám doznívá hit s názvem Where is my husband, tedy kde je můj manžel. Už za okamžik nás čeká třeba Bob Sinclair. No a taky se mrkneme na jednu původně jenom běžnou kontrolu. Policista v Hodoníně si totiž jenom chtěl

0: 11. hodině, konkrétně 15 minut po 11. Ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a představte si, o jaký pořádný problém si zadělal řidič v Hodoníně. Policista na motorce si ho všiml na Brněnské a rozhodl se starší Volkswagen Passat zkontrolovat. Řidič byl při kontrole jaksi nervózní a neměl u sebe žádné doklady. No a policista potom zjistil, asi proč byl nervózní, protože řidičák nikdy nevlastnil a navíc má až do příštího roku zákaz řízení. Což si řekneme, jako blbý, no, ale tím to ještě neskončilo. Z muže byl cítit alkohol a ještě před dechovou zkouškou sám přiznal, že výsledek asi nebude úplně dobrý. Přístroj nakonec ukázal 1,38 promile. No a muž se teda nejdřív přiznal, že, nebo tvrdil, že ten den vypil jenom dvě piva, no ale potom vyšlo najevo, sám to řekl, že předchozí den vypil celkem 12 dvanáctek a k tomu ještě rum. Podrobil se taky orientačnímu testu na drogy, který teda ale byl negativní. No ale i tak jízda bez řidičáku se zákazem řízení a s alkoholem bude mít podle policie dohru až u soudu. Takže opakujeme to pořád a zopáknem si to ještě zase a znova. S alkoholem ani bez řidičáku platného za volant nesedat. A teď si pojďte užít další muziku na rádiu Jih. Tady je kapela Jelen a jejich Magdalena.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

rádiových dopoledních romantickým songem Shallow z filmu Zrodila se hvězda. No a jedno takové zpříjemnění nastalo i na Baťově mrakodrapu.

0: prozradíme na rádiu ich už do několika málo minut. Tak zůstaňte s námi a krásný pátek.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Skonto nábytek.
11: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
12: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: rádi zpříjemnili skoro už závěr pátečního dopoledne a příjemnění přišlo taky na Baťově mrakodrapu, protože v předešlých letech ve Zlínském Baťově mrakodrapu odneslo řádění vandalů spousta věcí. Historické židle, záchodová prkenka, dveře, dalekohledy na vyhlídce a nebo dokonce páter noster. No a Zlínskému kraji kvůli tomu vznikaly škody i přes 100 000 korun ročně. Teď se ale situace podle kraje zlepšuje, jelikož pomohly bezpečnostní rámy a kamery, které měly původně hlavně chránit zaměstnance a návštěvníky budovy. Po jejich zavedení ubylo nejenom poškozování vybavení, ale taky ubylo lidí, kteří se v budově pohybovali bezdůvodně a narušovali tam pořádek. Terčem vandalů byl v minulosti několikrát i známý oběžný výtah páter noster. Jenom oprava vyrytých obrazců v jeho dřevěném obložení stála loni 20 000 korun. A protože jde o technickou památku, tak každá podobná oprava navíc znamená speciální díly, složitější práci a často i odstávku výtahu. Takže my jsme moc rádi, že rámy a kamery zapůsobily, že už těch škod nevzniká tolik. Do Zlína zdravíme z rádia jich a do celého jihomoravského i zlínského kraje posíláme už teď další hity pro dobrou páteční náladu. Krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hit Glide. A One Republic, today's song Apologize. Čerstvé humorovské zprávy Rady přidá Vojta Ošlejšek a dozvíme se v nich třeba to, že Veselý nad Moravou v neděli otevře nové náměstí míru.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
6: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
7: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
8: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
9: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
0: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá mzdovou účetní nebo mzdového účetního na hlavní pracovní poměr. Máte zkušenosti se zpracováním mest a hledáte stabilní práci v přátelském prostředí? Jste spolehliví a zodpovědní? Rádi vás poznáme. Nabízíme zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 774 405 604. Více informací na sspkyjov.cz.
10: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Sprandl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland. Skonto nábytek.
12: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
0: Za necelé 2 minutky bude 12 a my vám z rádia Jih přejeme dobrou chuť.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Veselý nad Moravou v neděli otevře nové náměstí míru a v Modřicích u Brna se navzdory odporu radnice rozjela stavba nového centra pro vozíčkáře.

0: Nad Moravou v neděli oficiálně otevřou nové náměstí Míru, na jehož proměnu se čekalo 15 let. Tři hlavní etapy vyšly město díky dobrému načasování na zhruba 200 milionů korun. Při dnešních cenách by náklady přesáhly 500 milionů. V poslední části úprav vzniklo 80 bytů a v okolí 120 parkovacích stání. Náměstí nabídne také nové obchody a služby, internetové připojení, nabíječky nebo nádrž na dešťovou vodu pro zálivku zeleně. Slavnostní otevření doprovodí program pro veřejnost. V Modřicích u Brna se navzdory odporu radnice rozjela stavba nového centra pro vozíčkáře. Paracentrum Fénix přestaví bývalý penzion a kuželkárnu, hotovo má být v létě roku 2028. Celý projekt vyjde na 120 milionů korun, z toho 100 milionů pokryje dotace. Radnice se obává větší dopravy v okolí rodinných domů a proti stavebnímu povolení podala žalobu. Soud ale zatím nerozhodl. Paracentrum počítá zhruba s 10 klienty denně a v areálu nabídne 12 parkovacích míst.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Převažovat bude velká oblačnost, očekáváme výjimečně přehánky nebo i bouřku. Večer začne od jihozápadu až jihu pravděpodobně přibývat přehánek, deště a bouřek ojediněle i silných. Co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji naměříme dneska až 28 stupňů a ve Zlínském 27. No a právě teď, přesně ve 12 hodin v Hodoníně měříme 22 stupňů, Mikulčice a Zaječí hlásí 23 a Uherský Ostroh 24.
3: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: Jsme s vámi taky na cestách, opatrně v tuto chvíli v Brně, na Vyškovsku a taky Břeclavsku. V Brně v Karlově ulici u sjezdu z Provazníkovy se srazila dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. Na Vyškovsku ve Slavkově u Brna ve Špitalské ulici bourala taky dvě osobní auta, i tady počítejte s omezením. A na Břeclavsku na obchvatu Mikulova směrem na Pohořelice se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením v koloně. Buďte opatrní a mějte s rádiem šťastnou páteční cestu, ať už frčíte kamkoliv.

0: je to ideální čas se pobavit o jídle. Respektive o tom, jak si vybrat. Ne, co si uvaříme teda, ale kam si na jídlo zajdem. Čemu věřit při výběru restaurace? Google, Michelinské hvězdě nebo jinému ocenění? Například Lukáš Hvělík v tom má naprosto jasno a my vám už za pár chvil na rádiu jich prozradíme, co podle něj při výběru podniku hraje největší roli.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: my jsme za to moc rádi. Máme 14 minut popolední a tak zůstaneme ještě chvíličku u jídla. Když chcete, ať už ve svém městě, nebo ve městě, které neznáte, jít někam na dobré jídlo, do dobré restaurace, tak podle čeho se rozhodujete? Podle recenzí nebo podle nějakých ocenění? Čemu se dá vlastně ve skutečnosti věřit? No, Lukáš Hejlík, herec a autor projektu Gastromapa Lukáše Hejlíka, to má naprosto jasno. Nejlepší jsou podle něj recenze na Google a městští průvodci, ale bacha k těm Google recenzím. Nestačí se přidívat jenom na to obecné hodnocení, jakože to má 4,7 hvězdiček, takže to bude top, ale musíte si rozkliknout celé to hodnocení a projet ty reálné psané recenze, u kterých někdy bývají třeba i fotky a podobně. Je to podle něj mnohem, mnohem spolehlivější a stejně tak spolehlivě funguje třeba nezávislý průvodce Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava, kterého vydává město a měli byste tam najít kvalitní podniky v regionu. No a potom, co je taky dostatečná záruka, ale to už je taky vyšší level, bych řekla, je ocenění od země, jako dostala teď v Brně mexická restaurace Illegal. Dostala speciální ocenění Celoem od mexické velvyslankyně. Takže restauraci Illegal gratulujeme. Vy ostatní teď máte snad trošku lepší přehled v tom, podle čeho si podnik vybírat. No a dovršíme to celé muzikou. Tady je seskupení Next s hitem Glide. Hezký pátek.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Noční hity na rádiu jich za námi. O další trojici se postarají Eva Farná, Pharrell Williams a Taylor Swift. No a taky se vydáme na silnice. Protože sice to snad asi každý řidič ví, ale spousta to nerespektuje.

0: úplně jiné starosti než provoz před sebou. A my k tomu detaily dodáme na rádiu jich už za pár chvil. Za malý moment taky Eva Farná a neříkej, co má se stát.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
5: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
6: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
7: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
8: Nová sezóna

0: končí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.

Díky, že ladíte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. No a dneska už jsme si říkali, že jezdit, jakože řídit bez platného řidičského oprávnění a řídit s alkoholem v krvi je, jak jistě víme, problém. No ale mobil za volantem je taky pořádně velký problém. A je to pořád problém. Přesvědčil se o tom i dálniční policista z Podivína, který vyrazil na motorce na dálnici D2. No a během služby zachytil řidiče osobních aut a i kamionů, kteří se místo řízení věnovali telefonu. A mnozí si přitom policisty na motorce vůbec nevšimli, ovšem jejich počínání natočila kamera na jeho přilbě. Policie připomíná, že obzvlášť na dálnici může být i krátký pohled na displej hodně nebezpečný. Provoz se tam může během chvilky zpomalit nebo může vzniknout kolona, no a při koukání do telefonu na reakci už potom nemusí zbýt dost času. Takže navigaci nastavit před cestou, telefon za jízdy nechat být.

0: na ty telefony během řízení. Domluveno? Domluveno. Takže teď si můžeme dál užívat páteční muziku. Tady je a vy mějte hezké odpoledne.
1: Město Polešovice vás srdečně zve v sobotu 22. srpna na večerní otevřené sklepy. Od 18 hodin pro vás bude otevřeno 14 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a k poslechu vám zahrají cimbálové muziky Dolňáci a Liša. Přijďte si užít příjemný letní večer plný vína, hudby a dobré nálady. Více informací najdete na webu www.polešovice.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dnešní humorovské zprávy Rádia Jih, podání Vojty Ošliška. Krásné odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Mastrakovo Matkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
5: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
4: Více na www.tymaturciak.art.
6: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Stardance, Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
7: Z rádia jich přejeme krásný pátek, za minutku bude 13 hodin.
8: Rádio Jich, Jihomoravské zprávy.
9: Hodonín bude muset změnit fungování škol a školek a Jihomoravský kraj zjišťuje, co chybí cyklistům. Hodonín má stále méně dětí a město kvůli tomu bude muset změnit fungování škol a školek. Nová pravidla totiž požadují, aby měla každá škola za poslední 3 roky alespoň 180 dětí, což hodonínské školky jednotlivě nesplňují. Řešením může být jejich spojení pod jednu organizaci, město ale říká, že dané mateřinky teď zavírat nechce. Důvod změn je vidět třeba na porodnosti. V roce 2022 se v Hodoníně narodilo 221 dětí, loni skoro o 100 méně. Základní školy v Hodoníně prozatím

0: I dětí dost, budoucnost je však nejistá. Jihomoravský kraj chce přímo od cyklistů zjistit, co jim na cestách chybí a co naopak funguje. Lidé mohou prostřednictvím interaktivní mapy označit třeba místo, kde by podle nich měla vzniknout cyklostezka, stojan na kola nebo jiné opatření. Stejně tak mohou upozornit na už existující prvky, doplnit jejich stav, poznámku a případně fotografii. Podnět lze odeslat jednoduše bez přihlašování. Data dostane do rukou krajský cyklokoordinátor a mají posloužit ke zlepšování podmínek pro cyklisty na Jižní Moravě. Zapojit se můžete na webu nebo Facebooku Jihomoravského kraje.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Převažovat nám bude během odpoledne velká oblačnost. Očekáváme výjimečně přehánky nebo i bouřku. Večer začne od jihozápadu pravděpodobně přibývat přeháněk, deště a bouřek, ojediněle i velmi silných. Co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji naměříme dneska maximálně 28 stupňů a ve Zlínském kraji 27. A právě teď Brno měří 22, Šlapanice 23, Podivín 24 a Archlebov 25 stupňů Celsia.
3: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: Za volanty zdravíme taky všechny řidiče a řidičky.

0: sorry, he. Všichni, kdo jsme na tom vyrostli, si asi pamatujeme ten legendární taneček. No, za malý moment už další dvojka pátečních hitů a taky se podíváme na, řekněme, sestřih břeclavských strážníků. Břeclavští strážníci po delší době totiž sečetli, co všechno během služby řešili. A je to opravdu pestrá směs. Od zvířecích návštěvníků přes opilce až porvačky a jeden kamion, který si špatně spočítal výšku mostu. Podrobnosti k tomu tady u nás na Rádiu Jih za pár minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 11. Zůstáváte s rádiem, jich díky za to. No a břeclavští strážníci po delší odmlce zveřejnili souhrn svých zásahů a podle něj se teda rozhodně nenudili. Jenom zvířecí osazenstvo by vydalo na takovou menší zoologickou. Řešili netopíry v bytě, srnče, želvu, pštrosa a taky známou ovci růžu von Keramika. Všechna zvířata skončila v pořádku a s péčí, kterou potřebovala. No ale Rušno samozřejmě nebylo jenom mezi zvířaty, ale taky mezi lidmi. Strážníci narazili na 3 osoby v pátrání a taky na člověka, který v Česku neměl co dělat. No a starý známý alkohol, tak cyklista měl 2,3 promile, člověk na koloběžce 1,7 a pomyslným vítězem se stal muž, který ležel na zemi se 4,2 promilemi. Do toho několik napadení a rvaček, krádeže v obchodech, řidič bez oprávnění a pozitivní na drogy, kolaps z horka nebo požár trávy nedaleko Vídeňáku. A aby toho všeho nebylo málo, tak pod mostem se zasekl kamion a mladík ze Slovenska si spletl vlaky. Zkrátka, taková služba, při které si břeclavští strážníci sáhli snad na úplně všechny kolonky svého pracovního seznamu. Tak my vás do Břeclavy zdravíme a z éteru Rádia Jih právě teď posíláme Michaela Jacksona.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: pátek, 8 holky a já dneska slavím. No je pátek, tak předpokládám, že slavit bude dneska i spousta z vás, ale v podstatě slaví taky 100letá Sokolovna v Hodoníně. Ta totiž dostává uvnitř takové pěkné oživení. Chodbinově zdobí originální malby se sportovní tématikou a nechybí mezi nimi ani dravec letící přímo prostorem. Autorkou těchto návrhů je výtvarnice a učitelka hodonínské průmyslovky Markéta Podivínská. Podle ní bylo důležité, aby malby působily přirozeně, měly v sobě pohyb a energii a zároveň do prostředí Sokolovny zapadly i dlouhodobě. Nápad na proměnu chodeb vznikl ve fitness studiu Furtfit, které v Sokolovně od začátku roku působí. Do projektu se potom zapojil taky Hodonínský Sokol a Střední průmyslová škola. No a cíl je jednoduchý, oživit starší prostory a dát návštěvníkům už při příchodu najevo, že jsou na místě, kde se sportuje a tráví volný čas. Takže gratulujeme z rádia, jich takové oživení vždycky potěší. No a posíláme taky už za okamžik další muziku, tak si ji užijte a mějte krásné odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
6: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
0: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá mzdovou účetní nebo mzdového účetního na hlavní pracovní poměr. Máte zkušenosti se zpracováním mest a hledáte stabilní práci v přátelském prostředí? Jste spolehliví a zodpovědní? Rádi vás poznáme. Nabízíme zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 774 405 604. Více informací na sspkyjov.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: rádia jejich krásné páteční odpoledne.
1: Pátek.
0: Slyšíte, je tady se mnou i
1: Vlasta. Ať už je pondělí.
0: Jo, to nechce nikdo slyšet.
1: Jedeš o havo.
0: Přesně.
2: Zdar Verčo, zdravím tebe samozřejmě všechny posluchače rádia jich.
0: A já mám pro tebe dvě slova pospátku. Takže, indelsop.
2: Poslední.
0: Nedýt.
2: Jsem tak dobrý. Týden?
0: Ano, příští týden je poslední týden prázdný.
2: Jo, takhle, jo.
0: Jsem si tak vzpomněla.
2: Já jsem si celou cestu říkal, že nesmím zapomenout příhodu z dnešního trolejbusu. Víš co, zase tam nasedl nějaký takový ten podivuhodný člověk, jakože a teď tam se hlasitě bavil, že jo, na celý trolejbus. A říkal, že ve Zlíně na zastávce náměstí Míru, tak pod ní je kavárna a že tam v křoví je zásuvka, že se tam chodí tajně nabíjet jakože mobil a elektrokoloběžku. A na ten celý trolejbus křičel, hlavně to nikde neříkejte. Tak prosím vás, nikde to neříkejte.
0: Teď jsi mu to vyzradil, jeho tajné nabíjení.
2: Tak už to vědělo dalších 36 cestujících trolejbuse, takže.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

13 hodin 55 minut, to je aktuální čas, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tak se pojďme podívat na to, co si zahrajeme po 14. Bude Benson Boone, jeho Beautiful Things. Dáme si taky Miley Cyrus.

0: v hodnotě 25 000 korun a uslyšíte třeba právě Pokáče a jeho song Solitaire, že zahrajeme dvakrát za sebou, tak volejte sem k nám do studia na 518 345 678, protože když budete první, tak je jasné, že klimatizace v hodnotě 25 000 korun je vaše. Tak a co nás čeká v jihomoravských zprávách? Řidičům mezi Brnem a Uherským Hradištěm zítra skončí nepříjemné omezení u Zlechova. Podrobnosti přinese Vojta Ošlejšek.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
6: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf Variant.

0: klasický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín. Topcentrumcar.cz.
1: Dětské hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Vinobraní na jižní Moravě bude pro vinaře hektické kvůli vysokým teplotám a řidičům mezi Brnem a Uherským Hradištěm zítra skončí nepříjemné omezení u Zlechova. Vinaře na jižní Moravě letos čeká zřejmě rychlejší a hektičtější vinobraní. Rané odrůdy už sklízejí, hlavní část sklizně začne se zářím. Kvůli vysokým teplotám různé odrůdy, které běžně zrají postupně, teď potřebují sklidit prakticky současně. Sucho se podepíše i na množství, hrozny mají menší bobule a tak z nich vzejde méně materiálu. Naopak cukernatost má být vyšší a dobrý zdravotní stav hroznů může přinést aromatičtější vína. U pozdních a modrých odrůd bude ještě rozhodující další vývoj počasí. Řidičům mezi Brnem a Uherským Hradištěm zítra skončí nepříjemné omezení u Zlechova. Oprava více než 2 kilometrů silnice 1/50 je po zhruba měsíci téměř hotová. Bez daně stála necelých 29 milionů korun. Nejpozději zítra ráno z úseku zmizí semafory a s nimi i kyvadlový provoz. Silničářům zbývá především doplnit vodorovné značení a zalít spáry. Omezení ale pokračují nedaleko v Huštěnovicích, kde je kvůli opravě silnice 1/55 do konce srpna uzavírka. Objížďka vede bezplatně po dálnici D55.
2: Rádio Jih. Počasí.
1: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Uherském Hradišti měříte aktuálně 26 stupňů Celsia, v Bučovicích 25, v Bořeticích a v Ratíškovicích potom 24. Zítra očekáváme většinou polojasno, ráno i skoro jasno. Během dne může být přechodně zvětšená oblačnost, ale přehánky se vyskytnou jen ojediněle. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: Pojďme se podívat na silnice. Na Brněnsku před Silůvkami směrem od Hlíny se střetlo osobní auto s motorkářem, počítejte s omezením, a na dálnici D1 na 207,5 kilometru ve směru na Vyškov dejte pozor na porouchané osobní auto na krajnici. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu a abych nezapomněl, tak také dnes budeme za nějakých 16 minut gratulovat dnešním oslavencům, tak pokud znáte někoho, kdo dnes slaví svátek nebo narozeniny, tak pošlete pouze jeho jméno, příjmení a odkud je, kde bydlí, na číslo 606 703 889. Takže ještě jednou, pouze jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí, posíláte na číslo 606 703 889. Vlasťa Macík přeje krásný pátek.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Cyrus, End of the World na frekvencích rádia Rádia Jižní Moravy. 14 hodin 11 minut, to je aktuální čas, tak díky za to, že posloucháte. A co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, jak už jsem zmiňoval, budeme gratulovat dnešním oslavencům, tak ještě jeden song dostanete na to, kdybyste chtěli vyhlásit jméno toho, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek, tak pouze jeho jméno, příjmení a odkud je posíláte na číslo 606 703 889. Mimo jiné si samozřejmě dáme moudro pro dnešní den od někoho, kdo právě také dneska slaví narozeniny a nebude chybět fórek v rámci toho, že dnes máme den básníků. Držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Siva! Nosa!

Johanko, Johano, Jana, k dnešnímu svátku ti přejeme z rádia jich jen to nejlepší. Hlavně Johance Horové do Otrokovic. Gratulujeme i tobě, kdo dnes 21. srpna slavíš narozeniny. Stejně jako Mirka Svorová z Hodonína, Petra Sedláčková, Irča Chmelová ze Zlína, Petr Bohun z Dolních Bojanovic a Kristýnka Urbanová z Labut.

0: 21.8. je mimo jiné den důchodců a je také den básníků. 21. srpna slaví narozeniny celá řada známých osobností. Mimo jiné populární britská herečka, kterou všichni známe jako nezapomenutelnou Samantha Jones ze Sexu ve městě, Kim Cattrall. A právě od ní si dáme moudro pro každý den. Tak dobře poslouchejte. Věk je jen číslo. Důležité je žít naplno, věřit sama sobě a nenechat se svazovat tím, co si o vás myslí ostatní. A když máme ten den básníků, dáme si jeden vtípek na toto téma. Mami, mami, bude ze mě básník, volá Pepíček na maminku. Vážně? A už si něco složil? Ano, poslouchej. Sedí myš v rohu, v pastičce má nohu. Sedí tiše, občas pípne, asi brzo chcípne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Rád bych si koupil cukru.

0: 14 hodin 28 minut. Za chvíli Korona, The Rhythm of the Night, nebo taky Temper City. A o čem bude řeč na rádiu Jiché po další trojice hitů pro dobrou náladu? V Hrušovanech nad Jevišovkou to bude v sobotu vonět po guláši. Na fotbalovém hřišti se utkají kuchařské týmy a chybět nebude ani hudba a večerní program. Podrobnosti uslyšíte na Jihu do 10 minut, tak držte vlnu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
4: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňany. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
6: Přijďte na Sunny Day Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmuka s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Rádiu Jižní Moravy, tohleto je zpěvačka Pink, za chvíli ikona pop, nebo taky Reddy Kirken, jejich zítramán. Připomínám, že kdyby Reddy Kirken hráli hned dvakrát za sebou, tak rozhodně volejte sem k nám do studia na číslo 518 345 678, protože když budete první, tak je jasné, že pro vás máme klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Více zjistíte na www.radiojih.cz, tak se tam podívejte. A teď už slibovaná pozvánka. V sobotu 22. srpna můžete vyrazit na 5. ročník Guláš Festu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Na místním fotbalovém hřišti se od 15 hodin pustí soutěžní týmy do vaření kotlíkových gulášů a návštěvníci samozřejmě budou moci také ochutnávat. Degustační porce vyjde na 25 korun, k tomu bude hrát živá hudba od 19 hodin. Naváže afterparty s DJem a ve 22 hodin celý večer zakončí ohnivá show. Vstupné 100 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma, tak zdravíme samozřejmě do Hrušovan nad Jevišovkou a ať se ten 5. ročník Guláš Festu zítra vydaří.
1: Město Polešovice vás srdečně zve v sobotu 22. srpna na večerní otevřené sklepy. Od 18 hodin pro vás bude otevřeno 14 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a k poslechu vám zahrají cimbálové muziky Dolňáci a Liša. Přijďte si užít příjemný letní večer plný vína, hudby a dobré nálady. Více informací najdete na webu www.polešovice.cz. Hradíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Hradíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratiškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Lavin na frekvencích Hrádie Jiží Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 3. hodina odpolední. Tak co si zahrajeme po 15. bude Olivia Rodrigo, Drop Dead. Co se týká československé muziky, Tomáš Klus dokola. A dáme si taky Lady Gaga, Born This Way. V Modřicích u Brna se navzdory odporu radnice rozjela stavba nového centra pro vozíčkáře. Také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy s Vojtou Ošlejškem. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné páteční odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí.

0: 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Účastník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Hezké odpoledne, necelé 2 minuty a bude 15 hodin.
6: Radio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Veselí nad Moravou v neděli otevře nové náměstí Míru a v Modřicích u Brna se navzdory odporu radnice rozjela stavba nového centra pro vozíčkáře. Ve Veselí nad Moravou v neděli oficiálně otevřou nové náměstí Míru, na jehož proměnu se čekalo 15 let. 3 hlavní etapy vyšly město díky dobrému načasování na zhruba 200 milionů korun. Při dnešních cenách by náklady přesáhly 500 milionů. V poslední části úprav vzniklo 80 bytů a v okolí 120 parkovacích stání. Náměstí nabídne také nové obchody a služby, internetové připojení, nabíječky nebo nádrž na dešťovou vodu pro zálivku zeleně. Slavnostní otevření doprovodí program pro veřejnost. V Modřicích u Brna se navzdory odporu radnice rozjela stavba nového centra pro vozíčkáře. Paracentrum Fénix přestaví bývalý penzion a kuželkárnu. Hotovo má být v létě roku 2028. Celý projekt vyjde na 120 milionů korun, z toho 100 milionů pokryje dotace. Radnice se obává větší dopravy v okolí rodinných domů a proti stavebnímu povolení podala žalobu. Soud ale zatím nerozhodl. Paracentrum počítá zhruba s 10 klienty denně a v areálu nabídne 12 parkovacích míst.
6: Rádio Jih, počasí.
5: Blatnici pod Svatým Antonínkem a ve Starém Městě u Uherského Hradiště měříte aktuálně 28 stupňů Celsia, v Bulharech a v Břeclavi potom 26. V sobotu bude většinou polojasno, ráno i skoro jasno, během dne může být přechodně zvětšená oblačnost, ale přehánky se vyskytnou jen ojediněle. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
8: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
6: Rádio Jih, doprava.
5: A pojďme se podívat také na silnice na Brněnsku mezi Bratčicemi a Židlochovicemi u odbočky na Hrušovany u Brna. Bourala 2 osobní auta, projdete tady s omezením a ještě nahlédnu, jestli tady máme něco nového. Na dálnici D1 na 207,5 kilometru ve směru na Vyškov dejte pozor na porouchané osobní auto na krajnici. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Máme přesně 15 hodin.

0: Rádio Jižní Moravy, Jonas Blue, za chvíli Mika nebo taky Tomáš Klus. Už jste se podívali na naše webové stránky www.radiojih.cz, pokud ne, tak učiňte, ale hlavně dobře poslouchejte, protože jakmile v našem vysílání každý všední den, takhle od 6. ráno až do 6. večer, uslyšíte jakýkoliv český hit, který vám pustíme dvakrát za sebou, tak je to výzva pro to, abyste volali do studia na 518 345 678, protože pokud budete první, tak na vás čeká klimatizace v hodnotě 25 000 Kč. A to si myslím, že už opravdu stojí za to, abyste poslouchali. Co nás čeká dál? Tomáš Klus dokola bude hrát dvakrát.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: slibovaná Olivia Rodrigo, budou taky Maroon 5 nebo Smash Mouth. No a bude hlavně vinařovo okénko, Zbyněk Kopeček má pro vás trhák ve výrobě vína, tak držte vlnu na jihu.
1: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
2: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Dnes si připomeneme náš loňský trhák, takovou malou revoluci ve výrobě vína, kterou jako jediní již víc než rok nabízíme ve vinařském domě. Jde o přípravek v biokvalitě, který dokáže jemně a přitom účinně zastavit fermentaci vína, aniž by narušil jeho chuť. Při použití tohoto přípravku už nemusíte vysoce přesířit víno, abyste zastavili kvašení, a tak už se nemusíte bát, kolik zůstane ve víně navázané síry. A taky jak dlouho a jestli vůbec se z toho šoku víno dostane, zda nebude strhlá barva a jestli nepřilákáte sirku. Jde o přípravek Fermstop, který konečně zlomil hráz i při výrobě vín se zbytkovým cukrem. Hráz mezi technologicky špičkovými vinařskými firmami a drobnými vinaři, protože už i oni si mohou přesně doladit, kdy chtějí víno zastavit, a to bez síry. Fermstop obsahuje přírodní masné kyseliny, které najdeme třeba v ořechách nebo v mateřském mléce. Tyto kyseliny mají jedinečnou schopnost zasáhnout přímo do procesu fermentace. Jakmile se Fermstop dostane do kvasícího moštu, proniká do buněk kvasinek, narušuje její vnitřní prostředí a postupně je zastavuje. A co je na tom nejlepší? To vše se děje bez toho, aby se změnila chuť vína. Pro vinaře to znamená jednu skvělou věc, možnost snížit množství konzervačních látek, jako je oxid siřitý, což je obrovské plus nejen pro kvalitu vína, ale i pro zdraví nás, konzumentů. V malých vinařství, kde nejsou k dispozici drahé technologie, jako je chlazení nebo sterilní filtrace, je Fermstop hotovým požehnáním. Umožňuje vyrábět vína se zbytkovým cukrem, která jsou čistší a přirozenější. Představte si ten okamžik, kvasící mošt, který má vše pod kontrolou příroda, náhle ovládne jemný zásah Fermstopu. Fermentace se zpomalí, víno si uchová svou bohatou chuť a přitom zůstane tak čisté, jak jen může být. Tento přípravek vám umožní vytvořit víno, na které budete skutečně pyšní, takže milí vinaři a milovníci vína, Fermstop je tu, aby vám přinesl to nejlepší z přírody, přímo do vaší sklenky. Je to cesta ke špičkovým vínům, a to i se sladším koncem. Tady můžete nechat rozvinout i korpulentnější typ vína ze zralých hroznů a nemusíte se bát, že síra vaší práci znehodnotí. Fermstop vymysleli a v život uvedli špičkoví odborníci Mendelovy univerzity v Brně. Je důkladně vyzkoušený, velmi moderní a hlavně velmi zdravý produkt. Nabízíme ho v balení na 100, 500, 1000 a dokonce i 10 000 litrů moštu. Takže už žádná sladší vína s navázanou sírou. Fermstop zařídí, aby byla zlatá a zářivá, stejně jako je naše Morava, která umí dát takovéto krásné vína. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
1: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskýdům.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: taky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme 15 hodin 28 minut. Pozdravíme Silvu a taky Davida do Zlína, kteří taky teďka poslouchají. Tak doufám, že si užíváte to páteční odpoledne. Klidu a pohodě, ale jak vidím, tak určitě jo. A co nás čeká po další trojice hitů pro dobrou náladu? Silný vítr ve čtvrtek potrápil i cyklisty na Hodonínsku. Část oblíbené Mutěnky u Dubňan zablokovaly popadané stromy. Před víkendem je už ale trasa znovu průjezdná. Podrobnosti uslyšíte hned poté, co na rádiu Jih dospívá Bruno Mars jeho I Just Might.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
4: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
5: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticket portálu.
6: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Skonto nábytek.
13: Nyní ve skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: to, co jsem před malou chvíli sliboval. Cyklostezka Mutěnka u Dubňan je po čtvrtečním větru znovu průjezdná. Ve směru na Svatovořice Mistříny totiž zablokovalo několik popadaných stromů. Na místo vyjeli dobrovolní hasiči z Dubňan, stromy motorovou pilou rozřezali a z trasy odstranili. Po kompletním odklízení překážek hasiči stezku znovu zprůjezdnili. Cyklisté tak mohou Mutěnku před víkendem opět využívat bez omezení. Tak samozřejmě, že do Dubňan zdravíme všechny hasiče, kteří se tady na tom podíleli, a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: ponte a jugar.
1: Tak to byl Pitbull, 15 hodin, 55 minut, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a když budete poslouchat také po 16, tak se dočkáte Model Talking, jejich You're My Heart, You're My Soul. Dáme si taky kamaráda, jeho Be Mine. A co se týká československé muziky, mimo jiné Mandraže, ona se smála. Já jsem Vlastimil Macík, přeju vám krásné páteční odpoledne.

0: létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
5: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
6: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
5: Více na www.tymaturciak.art.
7: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
8: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá mzdovou účetní nebo mzdového účetního na hlavní pracovní poměr. Máte zkušenosti se zpracováním mest a hledáte stabilní práci v přátelském prostředí? Jste spolehliví a zodpovědní? Rádi vás poznáme. Nabízíme zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 774 405 604. Více informací na sspkyjov.cz.
9: Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v roci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás, sedleci u Mikulova.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
11: Krásné páteční odpoledne, bylo 16 hodin.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Hodonín bude muset změnit fungování škol a školek a Jihomoravský kraj zjišťuje, co chybí cyklistům. Hodonín má stále méně dětí a město kvůli tomu bude muset změnit fungování škol a školek. Nová pravidla totiž požadují, aby měla každá škola za poslední 3 roky alespoň 180 dětí, což hodonínské školky jednotlivě nesplňují. Řešením může být jejich spojení pod jednu organizaci, město ale říká, že dané mateřinky teď zavírat nechce. Důvod změn je vidět třeba na porodnosti. V roce 2022 se v Hodoníně narodilo 221 dětí, loni skoro o 100 metrů. Základní školy v Hodoníně prozatím mají dětí dost, budoucnost je však nejistá. Jihomoravský kraj chce přímo od cyklistů zjistit, co jim na cestách chybí a co naopak funguje. Lidé mohou prostřednictvím interaktivní mapy označit třeba místo, kde by podle nich měla vzniknout cyklostezka, stojan na kola nebo jiné opatření. Stejně tak mohou upozornit na už existující prvky, doplnit jejich stav, poznámku a případně fotografii.

0: Podnět lze odeslat jednoduše bez přihlašování. Data dostane do rukou krajský cyklokoordinátor a mají posloužit ke zlepšování podmínek pro cyklisty na Jižní Moravě. Zapojit se můžete na webu nebo Facebooku Jihomoravského kraje.
1: Počasí. V Hruškách a v Dolním Němčí máte aktuálně na venkovním teploměru 27 stupňů Celsia, v Brně a v Hovoranech potom 26. Zítra očekáváme většinou polojasno, ráno i skoro jasno. Během dne může být přechodně zvětšená oblačnost, ale přehánky se vyskytnou jenom ojediněle. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty na Jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
2: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: Pojďme na silnice, zdravíme všechny za volanty. Pozor na trase Brno Svitavy před Lipůvkou bourala 3 osobní auta, kolona tady má přes 4 kilometry. A připomínám, že na Brněnsku mezi Bračicemi a Židlochovicemi u odbočky na Hrušovany u Brna bourala 2 osobní auta. Projedete s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy, Sophie Alex Baxter, za chvíli Kamarád nebo taky Mandraže, ona se smála. Nezapomínejte na to, že kdyby Mandraže, právě tahle ta hitovka, ona se smála, hráli dvakrát za sebou, tak voláte do studia na 518-345-678, protože když budete první, tak od nás dostanete klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. www.radiojih.cz, tam najdete podrobnosti. A co nás čeká ve vysílání Rádia Jih tuto hodinu? Ve Zlíně si posvítíme na jednoho pobudu, ale jako první bude řeč o neobvyklém zásahu, který měli ve čtvrtek večer strážníci u brněnského hlavního nádraží. Co se tam stalo a co museli zbytečně řešit, tak to uslyšíte po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na Jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin, 16 minut, Mandraže, ona se smála poprvé, budou hrát i podruhé, aby vám přinesli klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. Vypadá to, že ne. Tak pojďme tam, kde nás posloucháte na frekvencích 105.1 FM, tedy do Zlína, ale do Brna a okolí, protože strážníci v Brně řešili ženu, která u hlavního nádraží vstupovala do silnice a bránila autům v jízdě. Ani po několika výzvách nepřestala a hlídku navíc vulgárně urážela. 34letou ženu proto strážníci spoutali a odvedli mimo vozovku. Odmítla dechovou zkoušku i předložení dokladů, její totožnost tak ověřovali státní policisté. Protože měli strážníci podezření, že může být pod vlivem drog, přivolali zdravotníky. Žena nakonec skončila v nemocnici a případem se bude zabývat správní orgán. Co k tomu dodat? Máte v Brně veselo, vypadá to. Tak si pojďme zahrát další muziku pro dobrou náladu. Budou Modern Talking, Burak Jeter a taky Miraj.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Další český hit na frekvencích rádia Jih, rádia Jižní Moravy, Miraj, Drahokamy.
1: Těžko se hledáme, Drahokamy.
0: Je 16 hodin 28 minut a pojďme se podívat na to, co nás čeká ve vysílání rádia Jih dál. Nebezpečná hra s nožem zaměstnala policisty ve Zlíně. Muž se jim totiž oháněl v podchodu plném lidí. Podrobnosti uslyšíte na Jihu hned potom, co se vrátíme takhle s Georgem Ezrou z Budapešti. Tak držte vlnu na Jihu.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
4: Přijďte na Sun Day Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sundayfest.cz.
5: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
6: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a v tuhletu chvíli míříme tam, kde nás ladíte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Policisté ve Zlíně totiž pátrali po muži, který ve středu večer nebezpečně šermoval nožem v podchodu mezi autobusovým nádražím a sadem svobody. Podle svědků se nožem oháněl kolem sebe a dělal výpady i v blízkosti kolem jdoucích. Strážníci získali jeho popis a krátce na to 36-letého muže našli v areálu bývalého Svitu. K jednání se přiznal a uvedl, že si s nožem pouze hrál a nikoho nechtěl zranit. Nůž podle svých slov odhodil do odpadkového koše, kde ho policisté skutečně našli. Případ si převzala policie České republiky, která teď posoudí, jakého protiprávního jednání se muž dopustil. Tak co si o tom myslíte, tak to necháme samozřejmě jenom a jenom na vás. Asi bychom se tím moc už neměli trápit. Pojďme si hodit další hity pro dobrou náladu. Už za chvíli Verona, Jen tobě, nebo No Doubt a jich Don't Speak.
1: Město Polešovice vás srdečně zve v sobotu 22. srpna na večerní otevřené sklepy. Od 18 hodin pro vás bude otevřeno 14 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a k poslechu vám zahrají cimbálové muziky Dolňáci a Liša. Přijďte si užít příjemný letní večer plný vína, hudby a dobré nálady. Více informací najdete na webu www.polešovice.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: k Rádiu Jižní Moravy, tak se pojďme podívat, jakou muziku si pustíme. A takhle po 17. budou Krištof, jejich půlnoční hřích. Dáme si taky Kate Ryan, její Ela Ela. A co se týká těch nejnovějších věcí, BB Rexha, New Religion. Já jsem Vlastia Mancík, společně s Vojtou Ošlejškem vám přejeme krásné páteční odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy a v nich mimo jiné informace o tom, že vinobraní na Jižní Moravě bude pro vinaře hektické kvůli vysokým teplotám. Počkejte si na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda.

0: Světlo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
1: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: plastický kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hezké odpoledne, za minutu bude 6-17 hodin.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Vinobraní na jižní Moravě bude pro vinaře hektické kvůli vysokým teplotám a řidičům mezi Brnem a Uherským Hradištěm zítra skončí nepříjemné omezení u Zlechova. Vinaře na jižní Moravě letos čeká zřejmě rychlejší a hektičtější vinobraní. Rané odrůdy už sklízejí, hlavní část sklizně začne se zářím. Kvůli vysokým teplotám různé odrůdy, které běžně zrají postupně, teď potřebují sklidit prakticky současně. Sucho se podepíše i na množství, hrozny mají menší bobule a tak z nich vzejde méně materiálu. Naopak cukernatost má být vyšší a dobrý zdravotní stav hroznů může přinést aromatičtější vína. U pozdních a modrých odrůd bude ještě rozhodující další vývoj počasí. Řidičům mezi Brnem a Uherským Hradištěm zítra skončí nepříjemné omezení u Zlechova. Oprava více než 2 kilometrů silnice 1/50 je po zhruba měsíci téměř hotová. Bez daně stála necelých 29 milionů korun. Nejpozději zítra ráno z úseku zmizí semafory a s nimi i kyvadlový provoz. Silničářům zbývá především doplnit vodorovné značení a zalít spáry. Omezení ale pokračují nedaleko v Huštěnovicích, kde je kvůli opravě silnice 1/55 do konce srpna uzavírka. Objížďka vede bezplatně po dálnici D55.
3: Rádio Jih, počasí.
2: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. Ve Strážnici a v Bílovicích u Uherského Hradiště aktuálně měříte 27 stupňů Celsia, v Pasohlávkách a v Těšanech 26. V sobotu bude většinou polojasno, ráno i skoro jasno. Během dne může být přechodně zvětšená oblačnost, ale přehánky se vyskytnou jenom ojediněle. Večer se bude vyjasňovat a nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih, doprava.
2: A pojďme se podívat na silnice. Náš posluchač Marián nás informoval o nehodě v Moravské Nové Vsi u čerpací stanice. Tvoří se tady kolony, tak s tím počítejte. Na dálnici D1 na 196. kilometru u Brna ve směru na Prahu od Vyškova boural kamion s osobákem. Nehoda je odklizená na Krajnici. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A na Zlínsku na výjezdu z Hřivínova újezdu do Biskupic bourala 2 osobní auta. Projdete tam kyvadlově. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

0: 17 hodin 8 a půl minuty, to je aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Olivia Dean, její Man I Need. A co nás čeká po další dvojce hitů pro dobrou náladu, o kterou se postarají Simple Plan a taky Licky Lee. Řeč bude o nebezpečných zkratkách přes koleje, které mají letos na Jižní Moravě už řadu vážných následků. Policisté proto znovu varují před vstupem do kolejiště mimo vyznačená místa. Počkejte si na podrobnosti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a pojďme na tu zprávu, která se týká nás všech. V Jihomoravském kraji letos policisté evidují už 19 střetů lidí s vlakem. V 10 případech podle nich sehrála roli nepozornost nebo porušení pravidel ze strany chodců. Policie připomíná, že do kolejiště se mimo určená místa vstupovat nesmí. Zvláště nebezpečné jsou více kolejné tratě, kde může vlak přijet po kterékoliv koleji a z různého směru. Pozornost navíc může odvést projíždějící souprava, za kterou se v zápětí objeví další vlak. Policisté proto apelují na lidi, aby koleje přecházely pouze na vyznačených přechodech nebo přejezdech. Několik ušetřených vteřin podle nich za takové riziko nestojí. Co k tomu dodat? Pozor na to, abyste si místo zkrácení cesty neskrátili i svůj život.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: o čem bude řeč na rádiu jich po dalších třech hitech pro dobrou náladu, o tom, že Lukáš, který bydlí ve Francii, přiveze domů tajemství, které roky pečlivě chránil. Držte vlnu na jihu, čekají na vás pozvánky do kin, mezi tím Depeche Mode, Milky a taky J-Lo.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticket portálu.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
11: Já chci hot dog.
12: Já mám chuť na matcha latte.
13: Taky beru hot dog a klid v autě.
10: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
14: Na MOL se si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu MOL Move.
15: Nová sezona.

0: při pátku 21. srpna vyrazíme po frekvencích rádia jich do kin na jihu a jihovýchodě Moravy. Začínáme jako vždy v kině Svět v Hodoníně, kde o 7:30 nabídnou historické drama Odysea. Kino Koruna v Břeclavi promítne přesně ve 20:00 Spidermana z Brusu Nový den a o 8:30 ho uvidíte také ve zlínském multikině Golden Apple Cinema. Další pozvánka bude do kina v Hustopečích na film Čiki Čeka. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii. Úspěšný, šťastný, vzdálený, aspoň takto působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka a také, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu i překvapí je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě. Film Čika Čeka promítne dnes v 7 večer kino v Hustopečích. Poslední dnešní pozvánky do kin pod střechou budou na film Insidious jsou mezi námi. Kino v Napajdlích ho promítne v 7 večer, Městské kino Mikulov v 19:30 a Kino Hvězda v Uherském Hradišti o 9:30. A máme tady samozřejmě také pozvánky na letňáky. Letní kino v Kyjově nabídne o 8:30 českou komedii 6 gramů, letní kino ve Strážnici v tom samém čase českou komedii 5 švestek, letní kino ve Veselí nad Moravou pozve v 19:30 na film Údolí včel a letní kino na Rosničce v Brně promítá od 9 večer Pomádu. Ode mě je to pro tento týden vše, Vlastě Macík se loučí a těším se na vás zase v pondělí po 14. hodině tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
3: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
5: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
9: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: se Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Veselí nad Moravou v neděli otevře nové náměstí Míru a v Modřicích u Brna se navzdory odporu radnice rozjela stavba nového centra pro vozíčkáře. Ve Veselí nad Moravou v neděli oficiálně otevřou nové náměstí Míru, na jehož proměnu se čekalo 15 let. Tři hlavní etapy vyšly město díky dobrému načasování na zhruba 200 milionů korun. Při dnešních cenách by náklady přesáhly 500 milionů. V poslední části úprav vzniklo 80 bytů a v okolí 120 parkovacích stání. Náměstí nabídne také nové obchody a služby, internetové připojení, nabíječky nebo nádrž na dešťovou vodu pro zálivku zeleně. Slavnostní otevření doprovodí program pro veřejnost. V Modřicích u Brna se navzdory odporu radnice

0: přijela stavba nového centra pro vozíčkáře. Paracentrum Fénix přestaví bývalý penzion a kuželkárnu. Hotovo má být v létě roku 2028. Celý projekt vyjde na 120 milionů korun, z toho 100 milionů pokryje dotace. Radnice se obává větší dopravy v okolí rodinných domů a proti stavebnímu povolení podala žalobu. Soud ale zatím nerozhodl. Paracentrum počítá zhruba s 10 klienty denně a v areálu nabídne 12 parkovacích míst.
1: Počasí.
0: Zítra na jižní a jihovýchodní Moravě očekáváme většinou polojasno, spíš na severu území převážně oblačno. Na večer se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, pak však oblačnost zase ustoupí. V Jihomoravském kraji naměříme maximálně 26, ve Zlínském 25 stupňů Celsia.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.

0: Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, předposlední prázdninový pátek je v běhu, no a platí, že dnes bude v noci na Moravě zataženo. Přehánky, déšť i silné bouřky, noční teploty od 13 do 16 stupňů. V sobotu pak polojasno, přechodně oblačno a přehánky jen ojediněle. A teploty od 23 do 26 stupňů. Sihu vám přejeme parádní srpnový víkend.

0: páteční 21. srpnový večer trávíte si Hem. No a já vás dnes pozvu i na zítřejší sobotní street food mezi Vinicemi, který pro milovníky vína a jídla připravilo vinařství Prokeš v Horních Bojanovicích. Více už za chviličku, tak zůstaňte s námi a užívejte páteční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: páteční večer Rádio Jich. No a jak jsem se zmínil, tak vinařství Prokeš Horní Bojanovice zve na zítřejší, tedy sobotní, street food mezi vinicemi. Událost bude probíhat ve vinařství Prokeš v Horních Bojanovicích mezi 15. a 20. hodinou. A vy zažijete nejlepší vína a dobroty jako burgery, smažáky, gyros i langoše. Prostě street food mezi vinicemi ve vinařství Prokeš v Horních Bojanovicích už zítra v sobotu 22. srpna. Víkend jako korálek a mohl by navíc chutnat, tak se tam vypravte. Při pátku k prázdninové pohodě vám všem další songy jste sihem a my přejeme krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 21. srpnový páteční večer na jihu a my se celý večer věnujeme moravským tipům, které vám zpříjemní předposlední prázdninový víkend. No a já vás proto už za moment pozvu na sobotní zítřejší zarážení hory do Vlkoše. Podrobnosti k události nabídnu za chviličku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný páteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: 21. srpnový večer, zůstáváte dál na vlnách jihu. No a já mám pro vás při pátku info i z Vlkoše, kde už zítra 22. srpna proběhne letošní zarážení hory. A vy tam v sobotu zažijete vinotéku, občerstvení, scénku zarážení hory místní chasy, k tomu cymbálka z Milotic, Dolinečka, no moravská romantika jak řemen. Tedy Moravo, zarážení hory ve Vlkoši zítra v sobotu 22. srpna od 17 hodin přímo ve vlkošských Bůdách u spolkového sklepa. Při pátku pozdravy do Vlkoše a k další novince z Moravy, další songy, tak se bavte. Parádní páteční večer vám si upřeje Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 21. srpen, předposlední prázdninový týden ve svém finále. Vy jste si hem a já v rámci dneška musím pogratulovat Johanám. No a vy pro zítřek nezapomeňte na Bohuslavy, které v sobotu oslaví své jmeniny. Dnes navíc pozdrav do ATC Merkuru Pasohlávky ke stanovišti oblíbených čtyřkol. Zdravíme, užívejte finále sezony a vůbec celý víkend. A k tomu slavte, co se dá, nejlépe ve společnosti Rádia Jih. Krásný páteční večer si hem vám přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Moravo, předposlední prázdninový pátek je v běhu, no a platí, že dnes bude v noci na Moravě zataženo. Přehánky, déšť i silné bouřky, noční teploty od 13 do 16 stupňů. V sobotu pak polojasno, přechodně oblačno a přehánky jen ojediněle. A teploty od 23 do 26 stupňů. Sihu vám přejeme parádní srpnový víkend.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
7: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
8: Z koncertu

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si!

0: party Rádia Jih.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčí, toží se svět, jsem na sračky, vedle mě

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace

0: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání. Přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

101.4 Brno 101 Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a

těžší je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské

0: československá party Rádia Jich.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není, být i mrvérek na zhroucení.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.